0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Tak Renku, ty nezádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
2: Asi 100 tisíc.
1: A ty s tím nic neděláš, jo?
2: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
1: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
2: No to se... jsou nějaký šamani, nebo co ne?
1: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné čtvrteční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko trápí mimořádné množství hmyzu, kterému pomohlo mírné počasí. Záchranáři kvůli tomu hlásí rapidní nárůst těžkých alergických reakcí. Například na jihu Čech letos řešili trojnásobek. Lékaři varují, že včely si teď víc brání úly a dráždí je parfémy i prudké pohyby. Případné žihadlo potom musí ven z těla co nejdřív. V New Yorku hrozí zřícení rozestavěného mrakodrapu v těsné blízkosti Times Square. Dělníci na místě objevili praskliny v klíčových ocelových nosnicích. Policie už celou oblast kolem 34-patrové budovy uzavřela pro dopravu i chodce a statici nyní intenzivně zkoumají, zda je možné konstrukci mrakodrapu ještě stabilizovat. A pojďme také na sport. Triumf nováčka na Tour de France, jako by to byl na staré dámě ostřílený závodník. První spurterskou bitvu letošního ročníku v páté etapě ovládl Olaf Koy z Decathlonu. Na druhém místě dosprintoval Max Kanter a jeden z největších favoritů Tim Merlier dojel třetí. Pavel Bittner z Česka finišoval na 16. místě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Město Litoměřice hledá zájemce o členství v okreskové volební komisi pro volby do zastupitelstva města Litoměřice. To se uskuteční ve dnech 9. a 10. října. A pokud máte o členství v některé z okreskových volebních komisí města zájem, stačí vyplnit přihlášku a odevzdat je na podatelně městského úřadu v Litoměřicích nejpozději do 2. září. Další možností je zaslat ji poštou na adresu správního odboru městského úřadu. Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, objem nemůže být místy přechodně až oblačno, teploty je 23 až 26, na horách to bude do 19 stupňů.
4: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
5: Je čtvrtek, pár minut po šesté a my jsme moc rádi, že svoje ráno startujete právě s Hitrádiem. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A mimochodem, dnešní oslavenec Tom Hanks slaví 70. Je to až neuvěřitelné. Vždyť Forrest Gump přece běhal teprve nedávno. Tak Tome, všechno jen to nejlepší. A jak sám říkal ve slavném filmu, život je jako bomboniéra. A my jen doufáme, že ta dnešní bude plná těch vašich oblíbených hitů. Tak krásné dobré ráno a startujeme s Black Eyed Peas právě teď.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Románek na dovolené. Čím dál častější říkají opět jakýsi
1: vědci.
0: 26% lidí se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit románek a 70% z nich je přitom zadaných. Já už vidím takový ty typický výmluvy, co se stalo na Bali, zůstane na Bali, nebo to se nepočítá, byli jsme v jiném časovém pásmu. Jasně, zlato, Chorvatsko má totiž úplně jiný časový pásmo. Aha. No ale prostě tyhle věci se dějou, možná i ve vašem okolí, dejte nám o tom vědět. Jestli jste někdo zažil nějaký takový letní románek. 777-937-777. Ono je to dobrý, jako když jsme třeba nezadaní, že jo? Někoho si najít takhle přes léto, co k tomu potřebujeme, třeba jenom opalovák, ne kvůli slunci, ale kvůli zámince, k tomu seznámit se, můžeš mě namazat, nebo můžete mě namazat. A slunečné brýle, jasně, kvůli slunci, ne. Ale hlavně nikdo neuvidí, kam koukáme a koho pozorujeme.
2: Já si myslím, že je důležité jezdit na ty dovolené, když jste zadaný s tím partnerem. Pak teda věřím, že se to stává taky, ale to už je teda jako velká drzost. Třeba když jde partner spát, že ať ta žena nebo muž vlastně vyrazí ven a i přesto jako, že se tam do někoho zakouká vlastně, jde a řekl, hele, už šla spát, můžeme jít jako. Ale věřím, že se to taky děje. A děje to je strašný to. Potom, to je ještě horší.
0: Je to strašný, je to nechutný a bohužel já znám i takový případ. A je to strašný, je to prostě strašný, tohle nedělejte, ale dejte vědět, co vy a vaše románky. Prosím vás, vy nezadaní hlavně, jo? 777-937-777, ty se na mě tak nekoukej, Filip.
2: No já mám ještě jednu věc, dá se to udělat i jako legálně, jmenuje se to výměna partnerů.
0: Ježíši Kriste, jdeme si dát víno a čilásky, dobré ráno.

0: podle vás našich posluchačů. Odpovědí přišlo několik. Dobré ráno, přeje Wendy Uprachatič. Můj zážitek s bývalým přítelem, který měl objednanou dovolenou, tak odletěl s kamarády a zpátky se po 14 dnech vrátil s kamarádkou a ani mi to nebyl pomalu schopný oznámit.
1: No tak prostě si přibalil suvenýrek sebou domů z dovolených.
0: Nebo tady taky Martina píše, ahoj Leonko, bohužel já jsem taky zažila případ, kdy tam byli s námi na dovolené kamarádi, který byli normálně spolu, ale ten frajer jí tam prostě zahnul se servírkou.
1: Jo, takže vlastně přijedeš jako pár a odlítáš jako nejlíp single. Se sedadlem na druhé straně letadla prostě a ani se nezamáváš.
0: To je hrozný, tohle prosím vás nedělej.
1: Ne, já se tomu nechci smát, je to strašný, jenom přemýšlím nad tím scénářem a že se to jako opravdu děje, že jo, dnes.
0: Děje se to. Jako jasně, říká se, co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale prosím vás, když nemusíte a jste ve vztahu spokojený, proč si to kazit? A nebo naopak, jestli vám něco chybí, tak se prostě rozejděte a užívejte si toho života naplno se vším všudy, po všech stránkách, s kýmkoliv, kdekoliv, jakkoliv. A pak vás až to omrzí. Pak až vás.
1: Tak
0: to
1: vám
0: omrzí,
1: to může zlomit vás taky.
0: Tak se prostě potom zamilujte a buďte šťastný, ale prostě nepodvádějte se. To není hezký. Jdeme na cesty, dobré ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
15: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
16: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
18: Hit Radio.
19: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severu hlásíte překážku na Teplicku v Bílině v Břežánské ulici u křižovatky s Mírovým náměstím. Probíhá oprava povrchu vozovky, počítejte s omezením.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym! Hit Radio Nord Music.

0: Hezké dobré ráno. 2 minuty po 6:30 s vámi Lea Filip, čtvrteční snídaně šampionů a teď už taky taková ta vaše ranní oblíbená porce zpráv s Filipem. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Indické dráhy se pokusily o netradiční marketing a proměnily jeden z klimatizovaných vagónů do stylu líbánek. Kupé plné růžových dekorací, srdíček a květin, ale na internetu vyvolalo spíše rozpačité reakce. Obyvatelé domu na Floridě zažili uprostřed noci šok, když je probudili podivné zvuky z přízemí. V kuchyni našli ležet 2metrového aligátora, který se dovnitř dostal skrz nízké okno. Na místo museli dorazit privátní lovci divoké zvěře, kteří agresivního plaza bezpečně odchytili a pustili zpět do volné přírody. A obyčejný den se změnil v životní zážitek pro jedno z amerických doručovatelů jídla. Starší manželé mu totiž za doručení obyčejné pizzy dali spropitné v přepočtu přes 50 tisíc korun. Kurýr se přímo na Prahu rozplakal štěstím a video z bezpečnostní kamery dojalo miliony lidí po celém světě. Takže bych začal doručovat jídlo nakonec ještě.
0: No hele, já bych se tak nesmála, protože mně se tohle taky stalo, když jsem nechtěně v Londýně dala vlastně dýško téměř 30 tisíc korun.
2: Ježíš Maria, a jak to dopadlo nakonec?
0: No, dopadlo to tak, že ano, vrátili mi to, trvalo to asi 3 nebo 4 týdny, tak jsem jim aspoň nechala 1000 korun.
2: No, tak dobrý, Díško, litr dobrý.
0: Hezké dobré ráno. Teď už legendární Rockset. To se hodí k tomu rannímu čtvrtečnímu vstávání, ať ten den máte skvělej díky, že posloucháte Hit Radio a pravou nohou do toho nového pracovního dne. Zítra už páteček, víkend, volníčko, relax, pohodinda. Díky, že posloucháte.

Přes duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: 6 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem. Přátelé, kamarádi, pojďme společně udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve, hlásí téměř všechny nemocnice a aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice, zejména v Moravskoslezském kraji, prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co? Nám to sebere jen půl hodinku z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Pořád jsme vás nepřesvědčili. Tak co takhle? Darujte krev, protože jednoho dne ji může někdo darovat vám. A my jsme se tady s Filipem o tom bavili, že oba dva darovat chodíme, obzvláště Filipovi rodiče.
2: Ano, já se teda přiznám, že jsem chodil a teď jsem dlouho nebyl, takže se stydím, ale moje rodiče mají oba přes 75 odběrů a já jenom zmíním, že vlastně muži můžou chodit jednou za 3 měsíce, ženy jednou za 4, takže opravdu 3x, 4x ročně. A jak říkala Lea, nezabere to moc času a navíc, aby jsme to překlopili i pro vás nějaký benefit, tak ten den máte ze zákona možnost mít volnost práce. To je taky fajn udělat si takhle den i s partnerem klidně, protože rodiče tam chodí spolu, dostanete tam snídani, uděláte dobrou věc a zároveň si užijete den volna.
1: Tak pojďme pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude potřebovat někdo z nás.
0: Hit Radio Nord Music. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek. Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
10: Dotřebí mistří, zdejí Lubega a...

0: konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na průtahu Liberce směrem na Turnov u sjezdu na ulici České mládeže bude u středního pásu probíhat oprava vozovky, ať vás to nepřekvapí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Catch a Name.
1: Krásné dobré ráno, 6 hodin 54 minutek. Doufám, že se máte krásně, díky, že posloucháte Hit Radio. A schválně nás zajímá, kolik denně uděláte kroku. Vy, naši posluchači, napište nám to na 777-937-777, protože se říká, že denně uděláme tak standardně 5 500 kroků, což není nic tak hroznýho.
2: No, mělo by to být, si myslím, 10 000 kroků, taková ta zdravá hranice.
1: Jo, ale tohle je taková ta přirozená chůze. Fakt, nekecám. Dokonce v tom, co za den uchodíme, jsme 11. na světě. Vyhrávají asijské země, nejvíce šlape v Hongkongu.
2: Mm-hmm. No, tak tam je to obrovský, že jo?
1: No a pro zajímavost, Američani jsou až 30. Žádný div, ti si berou taxíka i na cestu z ložnice do koupelny, co si budem. Ale takovej ta, nevím, taková ta standardní chůze, si myslím, že je to úplně reálný. Tak já jsem zvědavá, co nám napíšou naši posluchači. Někdo si dává tu hranici těch 10 tisíc, protože se říká, že člověk jako spálí nějakou tu kalorii. Příjemné s užitečným, že jo, hezká prochajda, se psem sami, sluchátka, tam naše Hit Radio, protože nás můžete ladit i online. To budeme nejradši, tak nám dejte vědět. A my vám posíláme další skvělou porci ranních hitů. Hezké dobré ráno.

0: BB Rexa, Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionu. Hezké dobré ráno, za chviličku mrkneme na zprávy, tak rozhodně nikam neodcházejte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Senát schválil novelu zákona o podpoře v bydlení, která mění systém pomoci lidem v bytové nouzi. Část úkolů a agendy nově přejde z obcí pod úřady práce. Změna má zjednodušit a zefektivnit celý systém, přičemž v obcích s rozšířenou působností se téměř zdvojnásobí počet poradenských kontaktních míst. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy. A pojďme také na sport. Včera se poprvé od zahájení mistrovství světa ve fotbale nehrál žádný zápas. Dnes už se ale kolotoč znovu roztočí. Od 22 hodin je totiž na programu první čtvrtfinále turné, když favorizovaná Francie vyzve Maroko. Oba tyto týmy skončily na posledním šampionátu v roce 2022 v top 4. Zároveň se také čeká, jestli další góly přidá hvězdný Kylian Mbappé, který se už na turnaj trefil 7x a zaostává tak o jediný gól za Lionel Messim. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Teplice rozšiřují zákaz pití alkoholu na veřejnosti, tedy platnost vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech. Nově se vztahuje také na oblast před hlavním nádražím, včetně parku Milady Horákové, a na část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Město vyhlášku rozšiřuje na základě zkušeností strážníků a opakovaných podnětů obyvatel. Platit začne po uplynutí všech zákonných lhůt 17. července. Na Ústecku bude dnes jasno až polojasno, během dne může být místy přechodně i oblačno a teploty 23 až 26 stupňů.
11: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skuzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Hezké dobré ráno, 7:02, s vámi Lea s Filipem. Dneska si připomínáme i jednu pořádnou stavební událost. Právě 9. července před 669 lety byl podle historických pramenů položen základní kámen Karlova mostu. A je dokonce vidět, že když se něco postaví pořádně, vydrží to staletí. To se hold o některých opravách silnic říct úplně nedá. Tak pokračujeme dál, Dua Lipa, hezký dobrý den.
1: Hit Radio Nord Music.

7 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. Hezké dobré ráno. A schválně, už jste to viděli? Hrozně mě pobavila fotka ze summitu NATO v Turecku. Fotili se tam společně státníci mnoha zemí. Na tom by nebylo nic zvláštního, jo? Ale dokonce váš premiér a prezident tam jsou. Jeden na té fotce stojí úplně nejdál od sebe, jak to jde. A víte, co mi to tak trošku připomíná? Takové ty klasické školní fotografie ze základní školy. Jak nás vždycky postavili do několika řad před školou a jednou do roka nás vyfotili na památku. No a my jsme vždycky chtěli stát vedle nejlepších kámošek, kámošů a hlavně nejdál od těch nekámošů. Moc ráda na tyhle fotky koukám, tak jak jsme se tam měnili, že jo, rok od roka. A navíc na nich od malička vypadám tak trošku vtipně, směšně. No a tak takhle vypadají i naši politici. Dneska jim to ale končí, zaplať pán Bůh. Třeba Petr Pavel letí rovnou na festival do Varů. A to vypadá, že mu asi ty komedie v Turecku nestačily. A já vám posílám zase další skvělé hity. Před námi One Man Show, anebo Martin Garrix Bon No Sleep právě teď. Hezké ráno.

0: Pánové, chlapi, muži, přestaňte si hrát občas na tvrďáky a koukejte taky někdy nás ženy nebo tu vaši obejmout. Pomůžete tak budoucím vztahům vašich potomků a dokonce v dítěti prý projevy lásky mezi rodiči vzbuzují pocity bezpečí, štěstí a ještě je učí, jak se mají chovat k budoucímu partnerovi. Takže prosím vás, dneska večer i ty, Filipe, jo, před večerníčkem koukejte před... Mohlím se pořádně odtlapkat. Kor, pokud děti ještě nemáte, mohlo by vám to pomoci nejen vlastně v jejich budoucích vztahům, ale i tomu, aby vlastně existovali.
1: Já myslím, že to je jako krásná součást každého vztahu, jen tak se obejmout, třeba takhle jako víš, v kuchyni nebo něco, třeba partnerka krájí tu cibuli, dělá ten obídek, přijde ten partner, může jen tak jako obejmout, on to strašně potěší toho člověka. Ale tohle to samý může samozřejmě být i od žen, protože i chlapi, který jsou tvrdáci, tak mají prostě rádi, když jen tak někdo obejme, respektive ta přítelkyně, manželka. Takže dneska vyzýváme takovej den objímání.
0: Tak počkej, já tě jdu obejmout a vám posílám další skvělý hity a taky se mrkneme na silnice.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
3: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude
7: je fajn. Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
8: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
9: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici. Na Mostecku na výjezdu z Dolního Jiřetína, na Záluží, na mostě Přesloupnici je silnice uzavřena.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré ráno. A my jdeme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedna ze zoologických zahrad v Číně přišla na skvělý způsob, jak vydělat peníze na krmivo pro zvířata. Začala totiž prodávat obrazy, které štětcem na plátno maluje jejich pětiletý šimpanz. O moderní umění je mezi lidmi obrovský zájem a některá díla se v aukcích prodávají i za $1000. Zoufalí majitelé zlatého retrievera museli spěchat na veterinární kliniku v USA poté, co jejich pes ze stolu spolkl diamantový zásnubní prsten. Rentgen bříška podezření okamžitě potvrdil, lékaři museli provést rychlý zákrok, aby šperk bezpečně vytáhli a pes byl v pořádku. Vše nakonec ale dobře dopadlo. Jihokorejské restaurace začaly kvůli extrémnímu nedostatku a vysoké ceně lidské pracovní síly masivně propouštět. Číšníky a kuchaře u ploten tam stále častěji nahrazují specializovaní roboti. Stroje zvládají nejen roznášet jídlo ke stolům, ale dokážou sami usmažit i tradiční křupavé kuře, a to s naprostou přesností.
0: Filipe, díky, no a vy, přátelé, kamarádi, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Josh Project, hezké dobré ráno, 4 minutky po půl osmé. My jdeme na rychlou pětku a někoho z vás?
1: Rychlá pětka.
0: Máme na telefonu, hezké dobré ráno.
2: Hezké ránko, u telefonu Pavel, ahoj.
0: Ahoj Pavle. Já doufám, že máš to dobré ráno, že jsi stal pravou nohou, protože tě čeká 5 záludných otázek, aby si vyhrál 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Jsi ready?
2: Doufejme, že ano.
0: To zvládne.
2: Tam to nebude těžký.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Pavle, řekni 2 planety, které začínají na písmeno M.
2: Merkur, Mars.
0: Výborně. Tak zatím to dáváme dobře, ne?
2: No zatím jo.
0: Pokračujem.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik strun má klasická kytara?
2: 4.
0: Ó, bohužel, Pavle, je mi to líto, bohužel, musíme vzít někoho dalšího. Měj se krásně.
2: Tak ahoj.
0: Ahoj. No. Přátelé, takže volejte 8793797 právě teď a někoho z vás bereme do éteru. Kdo tam? Halo, halo.
3: Halo, tady Martin.
0: Čau Martine, když tak si nás tam stáhni, ať se dobře slyšíme. Tak, už si nás tam stlum, můžeme?
2: Ano,
0: jedeme?
2: Ano.
0: Tak, skvělý. Tak jdeme znova, jo?
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik strun má klasická kytara?
2: 6.
0: Tak kolik?
2: 6.
0: Ano, když tak si nás tam opravdu ještě stáhni, ať se dobře slyšíme. Pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Která země je slavná díky pyramidám?
2: Egypt.
0: Výborně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdy psi vrtí ocasem?
2: Když mi tady pánička.
0: Ano, taky bereme. No a poslední otázka. Už je slunce na obloze?
2: To řekl bych, že už teďka určitě je.
0: Výborně, gratulace veliká. Odkud voláš?
2: Z Borohrádku.
0: Odkud?
2: Borohrádku.
0: Já ti vůbec nerozumím, to nemá nic, jakýho hrádku.
4: Borohrádek.
0: Jo, Borohrádek. Každopádně gratulace, protože dostáváš 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, což je naprosto skvělý. Máš radost?
2: Děkuju, mám.
0: S kým vyrazíš?
2: To ještě si rozmyslím.
0: Rozmyslíš, viď? Užijete si krásný prostředí čerstvého vzduchu, vína, hudby, co víc si přát. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat. Měj se krásně.
2: Dobrý, díky moc.
0: Ahoj. No a přátelé, kamarádi, nebojte se, ještě je zítra. Hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství. Prostě pro někoho z vás tady budou ještě 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Mrkněte na web hudbanavinicích.cz.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 40 minut aktuální čas. Já bych se strašně ráda vrátila k vašim zprávám, protože nám jich tady přišlo zase obrovské množství na to, že jsme se ptali, kolik kroků vy uděláte za den, protože standardně prý uděláme 5500, jsme 11. ve světě. A podle toho, co píšete teda, tak bychom měli být na prvním místě. Píše nám tady Martina ze Šumavy, zdravím rádio. Když jsem dělala pokojskou, tak za 8 hodin v práci jsem našlapala přes 30 000 kroků a to byl celkem masakr. Zdravím všechny posluchače Hitrádia, Martina ze Šumavy. No, krásná pokojská. Včera jsem zrovna koukala na ten film, takže Martino, díky za tvoji zprávu. Potom nám tady píše Vašek, ahoj bando, já jelikož dělám ve skladu, tak denně nachodím 8 000 kroků. To není žádný problém, ale povede se i 9, možná i 10, posluchač Vašek.
1: No, já mám kamaráda, co dělá číšníka v Německu a ten taky jako ten klidně nachodí i přes 30 000 kroků, protože oni to mají po schodech nahoru, na zahrádku, dolů, takže hodně daleko. Takže trošku jim někdy závidím tu práci, jenom někdy, protože já všude sedím skoro, nebo tak jako pochoduju, takže já těch 10 000 kroků většinou nedám, byť chodím sportovat, tak tam se to za mě nepočítá. Vyloženě tu chůzi špatný se mnou, tak nevím, co ty, ale posluchači koukám, že ty jedou jako pecky.
0: Já mám standardně taky asi kolem těch 5000 kroků, ale snažím se dodržet teď těch 10, i když chodím menší toho bejska a podobně, protože to dělám pro sebe. Takže čím víc kroků, tím vlastně lépe vypadat budeme se cítit zdravěji a tak podobně. No a nasadit si sluchátka, tam naše Hitrádio, co víc si přát, jdeme na silnice.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Trefíte se?
5: Tak se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
8: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 41. Buď ještě krásnější.
9: Pohlédl do

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici v Liberci ve Švestkové ulici mezi křižovatkami ulic Hejnická a Rybízová je silnice uzavřena.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Espresso macchiato.
1: Jestli jste po této písni dostali chuť na kávu, omlouváme se. Jestli už pijete třetí, tak už za to stejně nemůžeme. Hezké dobré ráno. Znáte to, jak se říká, mějte velkou rodinu, ve stáří se o vás postarají. No, tak vystaráno má Ukrajinec Pavel, který se pyšní titulem otec nejpočetnějšího potomstva na světě. Má 13 dětí, 127 vnoučat, 203 pravnoučat a já se s váma vsadím i s tebou, Filipe, že ani polovinu nezná jménem.
2: No já se taky vsadím, že nedělá nějakou normální práci, jestli tenhle pán, protože když si veme, že
1: dělá
2: to,
1: děti na zakázku.
2: Že by každý to dítě a vnouče, dejme tomu, stálo i klidně třeba stovku denně, což je ještě málo, tak by mě zajímalo, kolik by musel vlastně vydělávat, aby to uživil tu rodinu celou.
1: No počkej, ale hlavně to musí být obrovský Vánoce, že jo? Představ si každému balit dárek, to prostě nejde to, aby si objednal rovnou balící službu a my teda Pavlovi posíláme takovou hudební zoo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8 hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejoblíbenější letní aktivitou Čechů zůstává chůze a turistika. Prázdninám ale patří také plavání, zmrzlina a koupaliště. A právě u vody jsou lidé citliví na cenu. Za vstup pro dospělého je pro největší skupinu Čechů hranicí 100 korun. Dálnice D1 čelí rekordnímu náporu aut, což přináší hustý provoz a časté kolony. Situaci řidičům komplikují i navazující opravy, konkrétně na tahu mezi Humpolcem a Pelhřimovem, kde silničáři za 35 milionů korun kompletně mění povrchy značení. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl potvrdil, že toto omezení potrvá až do poloviny srpna. A pojďme také na sport. Hned dvě české hráčky se dnes představí ve svých semifinálových duelech na slavném tenisovém Wimbledonu. Od 14.30 bude hrát Karolína Muchová proti Američance Coco Gauffové a Linda Nosková začne svůj duel proti Ukrajince Kostiukové od 16 hodin. V případě výhry obou českých hráček by to bylo první čistě české finále na Wimbledonu v historii tenisu. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Tak pojďme se ještě podívat na ten region.
3: Město Litoměřice hledá zájemce o členství v okrskové volební komisi pro volby do zastupitelstva města Litoměřice. To se uskuteční ve dnech 9. a 10. října. A pokud máte o členství v některé z okrskových volebních komisí města zájem, stačí vyplnit přihlášku a odevzdat ji na podatelně městského úřadu v Litoměřicích nejpozději do 2. září. Další možností je zaslat ji poštou na adresu správního odboru městského úřadu. Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne může být místy přechodně až oblačno, teploty je 23 až 26, na horách to bude do 19 stupňů.
4: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skuzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
5: Máme minutku po 8 hodině, krásné čtvrteční ráno s vámi Lea a Filip, a jestli se dnes večer nemůžete rozhodnout, co budete dělat, tak my tady pro vás máme skvělý tip. Dneska totiž začíná čtvrtfinále mistrovství světa. Uhu. Francouzi nastoupí proti Maroku, takže o emoce nebude rozhodně nouze. Tak ať už fandíte komukoliv, hlavně si u toho neokousejte všechny nechty na nohách, na rukách, teď ale zůstáváme u muziky. Tohle je Hit Radio.

0: Tak co, jestli pak jste si užili příjemných letních teplot? Co? Užili? Tak končíme, přátelé, kamarádi, protože se blíží opět sauny. Příští týden se totiž vrací třicítky a budeme se opalogrilovat, kdy místo krému nám stačí posypat se grilovacím kořením a opět se do křupova. Na druhou stranu to má trošku i svoje výhody, protože opalování je zdravé, prý nám posiluje kosti.
1: No, myslím si, že ty už bys mohla být zdravá hodně dlouho dopředu.
0: Proč?
1: No, protože seš jak čokoláda.
0: Já už jsem se tak narodila. Každopádně, naopak, kdo je pořád zavřený doma, tak mu hrozí větší lámavost těch kostí. No a samozřejmě osobně si myslím, že ještě zdravější je pohled na opalující se krásná mužská těla, ale i ta ženská. Já se ráda otočím i za pěknou babou. Takže pokud vás teda při tom pohlížení na cizí nenačapá třeba manželka, manžel, kamarád, nebo kamarád, spíš přítel, přítelkyně. Podíváš se na hezkou babu v plavkách?
1: Jo, no tak, ale já to neumím moc nenápadně, mě to vždycky říká přítelkyně, že to mám dělat míň o Katě. Na druhou stranu...
0: Počkej, a říká ti to jako, to jsi fakt nemusel, můžeš to dělat míň o Katě, anebo, lásko, podívej se.
1: Ne, tak to je ten první případ spíš samozřejmě, no. Ale já bych spíš řekl, že na koupácích, a to teď stahuji i na sebe, nejsou moc ty krásná těla vypracované postavily, většina Čechů a lidí má spíš jako trochu nadváhu, včetně mě.
0: Ale to je úplně jedno, já jsem elegantně vyplněná žena.
1: A taky po tobě čuměj, chlapi, že jo?
0: No, hlavně na tu horní partii. Hezké dobré ráno, my vám zahrajeme i něco zlatého, Golden, právě teď, jsme Hit Radio.

0: Calvin Harris, přesně takhle chutná čtvrteční ráno z Eteru Hit Rádia. Snídaně šampionů s vámi Filip a Lea. Legendární letní song Summer, ten zvedne ze židlí úplně každého. Tak díky, že jste s námi, minutka po čtvrt na devět. A teď dobrou zprávou je, hlavně pro ty romantické duše a milovníky romantických komedií, protože opět jakýsi
1: vědci
0: prokázali, že romantická láska trvá i déle než 20 let. Je mi jasné, že cynici se teď válí v křečích pod stolem, ale já tomu prostě věřím.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
9: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
8: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
9: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
8: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
10: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Mostecku v Litvínově v Podkrušnohorské ulici na kruhovém objezdu s ulicí Přátelství. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát. Pojď zpívat.

0: právě v ní spojení Kytlaro, Justin Bieber, Stay. Máme hodně rádi. Posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů, s vámi Lea a Filip. Teď už taky ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý policista, který byl propuštěn kvůli krádeži 180 kg čedaru z místa nehody, kde zasahoval, v úterý prohrál soud, v němž se domáhal návratu mezi strážce zákona. A to navzdory tomu, že u soudu zmínil, že mu vlastně sýr vůbec nechutná. Téměř týden strávila kočka Galeana na cestách v balíku, který její majitelé z amerického státu Utah poslali zpět do firmy Amazon v Kalifornii. Domácí šelma podle její majitelky Kerry Clarkové miluje krabice a nepozorovaně skočila do velkého balíku, který pak její majitelé zapečetili a odeslali do stovky kilometrů vzdáleného státu. Galeanu osvobodil pracovník Amazonu a už je zpátky s rodinou. No a přátelé, poslech oblíbené hudby aktivuje v mozku stejný systém odměn, jako třeba čokoládový dort nebo zamilovaná pusa. Výsledky průzkumu ukázaly, že hudba může nejen zlepšit náladu, ale dokonce opravdu i tlumit bolest.
0: Tak proto hrajeme ty nejlepší hity. Hudba je lékem na všechno, co si budem. Hudba nám dělá radost, vyvolává v nás takové ty emoce, smutné, veselé. Prostě hudba je lékem na všechno. Takže vlastně, Filipe, my jsme šťastní, protože máme práci snů. A jinak tomu nebude ani teď. 80ky, 90ky, milénium. Tohle všechno vám hraje Hit Radio 90. Tak bychom si mohli dát i takovou ochutnávku. Právě teď. Volume doprava.

0: 9. července, 8 hodin 39 minut, aktuální čas, s vámi Lea, posloucháte Hit Radio a my si taky za chviličku dáme příběh dnešního dne, aneb oblíbená terapie venkem. Pokud nevíte, o co jde, počkejte si, protože někdo z vás dostane i voucher v hodnotě 7000 korun. Na nákup čeho? To se dozvíte za pár minutek, buďte s námi.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Turn the Light Off, hit, který neodmyslitelně k létu patří. A my jdeme na ten dnešní příběh čtvrtečního dne. Terapie venkem už moc dobře znáte. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali opět terapii venkem. To znamená, že vy nám píšete vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven jen tak pro radost, co jste tam zažívali, společně vzpomínáme. A tento týden po vás chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Vy nám píšete na web hitradio.cz, kdo jste tak ještě neučinil, tak máte šanci do zítřejšího rána, kdy vybereme někoho z vás a ten dotyčný, ten nejlepší příběh dostane poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Dnešní příběh čtvrtečního rána je od posluchačky Mirky, která napsala: za dávných časů někde kolem roku 1992 jsme jeli s kamarádem na folkový festival. Spalo se tehdy běžně pod širákem. Poslední noc jsme se rozhodli strávit poblíž železniční zastávky, ze které jsme měli druhý den odjíždět. V naprosté tmě jsme se rozhodili celtu a spacáky a zalehli jsme. Nad ránem jsem ucítila podivné vlhko na tváři a v polospánku jsem si říkala, že mě snad ten blbec chce líbat nebo co. Otevřela jsem teda oči, že ho pořádně schladím a koukám, jak nade mnou stojí kráva a olizuje mi obličej. No parádní francouzák mi ta holka vlepila. Lepší pusu jsem v životě nedostala a vůbec nejlepší spaní pod širákem přesně popisuje reklama od For Campingu. Mirko, já ti děkuju za dnešní příběh. Pobavil, jako francouzát o krávy, skvělý. Díky moc, no a vy, kdo jste tak ještě neučinil, tak honem web hitradio.cz a voucher v hodnotě 7000 na For Camping čeká zítra na někoho z vás.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hitradio Nord Music.

Dancemonkey Townsend a čtvrteční snídaně šampionů se pomalinku blíží do svého finále. Díky za veškerou vaši aktivitu, byla s vámi Lea, taky Filip. Těším se zítra v 7 hodin ráno a potom odpoledne první festivalová zastávka festivalu Hrady CZ. Těším se na točníku z pódia. Do té doby vám budeme hrát spousty skvělé muziky, rozhodně nikam neodcházejte. A hlavně zůstaňte s námi. Green Day ještě ode mě, taky Shawn Mendes a ahoj! Zítra v 6 na značkách. Čau!

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřickou mezi Polepy a Chodouny. Dejte tam pozor na kus betonu na silnici. A ještě dálnice D7 mezi 56. až 66. kilometrem směrem na Chomutov bude na Kranici probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Víkend bude lákat na koupaliště, má být slunečno a teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Pršet skoro nebude. Pokračuje Karlovarský filmový festival, dnes přivítá herečky Juliette Binochovou, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka, doprovázená delegací tvůrců a herců. Litoměřice zavedou od září poptávkovou dopravu, která má usnadnit cestování lidem z okrajových částí města. Doplní městskou hromadnou dopravu, nová služba stejně jako městská hromadná doprava bude zdarma. Poptávková doprava nebude mít pevný jízdní řád ani pravidelnou trasu. Vozidla budou jezdit podle požadavků cestujících a systém automaticky naplánuje trasu, tak aby dokázal svést více lidí najednou. Jízdu si bude možné objednat až 24 hodin předem prostřednictvím mobilní aplikace.
5: Fotbalový servis.
7: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop v 10 večer našeho času.
8: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Na severu Čech bude dneska krasavec, a tím nemyslím Dana Rakackýho. Bude jasno až polojasno, během dne může být na horách přechodně až oblačno, teploty 23 až 26, na horách tam to bude do 19 stupňů Celsia. No a teď opravdu dostává slovo už ten krasavec.
9: Jsem tady, ano, připravený, to byl Robert, zprávy a teď startuje dopolední show LSD.
5: Hit Radio Nord Music.
9: Dám se krásný dopoledne a i dneska pro vás budu mít 1000 korun, abyste zahnali hlad. Poradím taky, jak se dostat zadarmo na sobotní koncert skupiny Činasky v Litvínově. A pozor, jako překvápko, už za chvilku, tady bude na chvilku taky Lucie Schläger, to znamená, že dopolední show LSD, Lucie s Danem, bude chvilku kompletní. Tak si počkejte, teď už Benassi Bros.

0: Tohle byla pořádná porce kytar, která je potřeba dopoledne. All American Reject, Gives You Hell, s vámi Hitra do North Music, taky dám, přeju krásné dopoledne. A pokud posloucháte pravidelně, tak víte, že dopolední show LSD má přes prázdniny pauzu, protože moje druhá polovina Lucie Schläger je pryč. I když takhle, jak se to vezme, je a není pryč a ona na to pořád myslí, na to vysílání samozřejmě, ale je to proto, že si chce užít ještě dovolenou s malým synem a s rodinou a tak dále, takže prostě je to potřeba a my si s Lucí posíláme vzkazy, namluváme hlasovky a já jsem vám slíbil, že dneska, teď aspoň na ten první vstup, budeme kompletní, protože Lucie Schläger mi poslala vzkaz. Prosím vás jenom ten začátek, berte to tak, je to pořád vztah kolega kolegyně, jo, i když tak nevypadá, ale je to tak, poslouchejte.
1: Ahoj Danečku, miláčku, lásko moje milovaná. To ví, že já na tebe myslím. Už týden minimálně, co se spolu nevidíme. No, ne, že to zase dáš do éteru, prosím tě, jo. I když tohle můžeš. Prosím tě, já teď jedu k zubaři, protože jak mi trhali ten zub, asi mi to blbě tam sešil něco, mám tam odlíplej kus dásně. Přitom já nemám žádný otok, nic, ale jako mě to furt bolí, jsem si říkala, to je divný, tak tam, tak jsem se tam tak koupla, no, mám to divný, takže teď tam na mě čeká chirurg a večer mám odlítat v 18 hodin do Španělska, tak se říká, to je skvělý s tím zubem, no uvidíme, no, takže takovýhle samý radosti, na týden jenom letíme s dětičkama, tak si jdeme užít ještě dovču s dětma. No a pak už jenom samý povinnosti. Vary byly super, to ti musím všechno povědět, až se uvidíme. Po dlouhý době se mi v těch varech, tak jak se mi tam nechtělo, to jak v životě bejvá, tak jak se mi tam nechtělo a byla jsem taková otrávená, tak musím říct, že se mi tam moc líbilo, bylo to fakt hezký. Strávila jsem čas se samejma, fajn lidma, takže to ti pak všechno povím, no. No, jak ty tam bojuješ, Danečku, no, to víš, že na tebe vzpomínám, říkám si, jaký jsi hrdina, že to tam takhle zvládáš, beze mě samozřejmě, tak ty jsi takový profik, rozumíš, tak to jako, to se nebojím, doufám, že ti vyjde ten tvůj tuc festival, co to je tam, ty vado, no, Belgie, nespomenu teď ani za boha, no, takže, já se ukážu zavčasu. Tak jo, Danečku. Tak. Pa, drž se. Myslím na tebe. Ahoj.
0: Tak víme zásadní věci. Lucka má problém se zubem. Letí na dovolenou do Španělska a taky, že vary byly dobrý a že se ukáže. Já se na to hodně zvědavej, to datum nevím, kdy přijde živě sem do studia Hit Rádia North Music, aby se byli aspoň během léta jednou kompletní, ale stane se to. Takže když budete poslouchat, budete napřímo, tak o to nepřijdete. Teď už další muzika, Katy Perry, Last Friday Night.

0: Je tady čtvrtek, vy si užíváte Hit Ráno Nord Music a tohle to je epický závěr tohle hitu. Tom Grennan. Je to prostě parádní. Ať se v práci, nebo si užíváte doma dovolenou, všem krásný dopoledne, jak se říká, čtvrtek, malý pátek, víkend už je na dohled, tak to je důvod k radosti a navíc tento týden má pouze 4 pracovní dny, to se týká těch, co makají teda, jo? Takže to je další důvod k radosti a další důvod k radosti jsou další hity tady u nás na Hit Rádu Nord Music, za chvíli dorazí Ella Henderson. Alibi. Jsme Hit Rádio Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
7: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
11: Čiel mne sem borec, tyjo, auto v lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete sa dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: hodně, hodně dávno, Gangsta's Paradise, teď takhle nově LVI, Ella Henderson, s vámi Hitrádu North Music, krásný dopoledne všem, ve čtvrtek 9. července přeje Dan a už to víte, je to jasný, protože je léto, venku krásné počasí, když se zadaří, tak je to taky čas venkovní koncertu, open air festival a tak dále, no a taky koncertu venku samozřejmě a na open air léto 2026 vyrazila taky skupina Činasky, bude teď v sobotu v Litvínově na Loučkách a my vám rozdáváme lupeny úplně zdarma, stačí poslouchat naší odpolední show Padla, Katka a taky Kamil a tam si zahrát náš Činaskvíz, abyste lístky získali. A takhle zabojovala včera Kristýna z Teplic.
1: Když správně odpovíš, vyhráváš dva lupeny, bereš?
2: Beru.
0: Tak se pekelně soustřeď.
3: Tady se teď opravdu ukáže, jestli tu kapelu Činasky znáš a jestli si ty lístky vlastně zasloužíš.
1: Činaskvíz právě začíná. Kristýnko, dnešní soutěžní otázka zní: na jakém netradičním místě měla kapela Činasky koncert? Za A. Ve vězení na Pankráci. Za B. Na Skokanském můstku. Za C. V bordelu. Kde myslíš, že hrála kapela Činasky? Ve vězení, na Skokanském můstku, anebo v bordelu? Typni si.
2: Ačko.
1: Ačko ve vězení je správná odpověď.
2: Super.
1: Kristýnko, já ti dokonce prozradím, že i kdyby si řekla B nebo C, tak je to správně, protože Činasky hráli všude.
3: I v bordelu?
1: I v bordelu.
3: Nekecí.
1: Jo, normálně to netušili, tenkrát přišli do podniku, začali hrát a až pak zjistili, že tam jsou i nahatý holky a že vlastně je to trošku jiný podnik, než jsou zvyklí. Ale už to dohráli.
3: Ježiš, to bylo u nás v době asi.
2: Ty jsi se ale opravdu zapotila.
1: Vidíš, a úplně zbytečně, to bylo tak lehký.
3: Kristýnko, my ti moc krát gratulujeme, ty vyhráváš dvě vstupenky na sobotní koncert kapely Činasky v Loučkách Litvínov.
2: Děkuji moc krát, mám z toho obrovskou radost.
0: Tak to se člověk dozvídá věci, co? Takhle, Činaskvízu. Další možnost vyhrát si lupeny právě na Činasky na sobotu do Litvínova na Loučky. Budete mít dneska odpoledne od 15 hodin. To startuje naše odpolední show Padla, Katka, Kamil. No a když byla řeč o Činaskách, tak si je dáme právě teď, protože první signální. Tak to je, tak to bude. Tady jsou Činasky a Hitrádio North Music.

0: Tyjo, to je jako kabaret. Tahle pecka dorazila z Británie, stojí za ní zpěvačka Ray, která teď dohrála, hodně to připomínalo třeba Destiny's Child a tak dále, prostě ty dechy tam, mám takový ten R&B nádech úplně, chuťovka s vámi, Hit Radio, Not Music, dám překrásný dopoledne a budeme v tom pokračovat dál, protože tady sázím jeden hit za druhým, už za chvíli dorazí taky Jack Jones a Callum Scott. And I'll come back to you. No a krasojízda může pokračovat. Díky, že posloucháte, jsme Hit Radio Nord Music.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
13: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
12: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
13: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
12: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, s vámi Hit Radio Nord Music, za chvíli Train, Neil Diamond neboli Ian Rimes. Teď ale už, Robert, je 10 hodin, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chabařovicích ve směru na Předlice. Srazila se tam dodávka s nákladňákem. Zdržení je tam nárazové. A ještě D8, 1,40 km směrem na Prahu. Bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi už od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. K létu neodmyslitelně patří radovánky u bazénu, ne vždy, ale končí šťastně. Případy jako zlomená noha nebo vyražený dech nejsou výjimečné. Kdo za nehody na koupalištích zodpovídá, říká mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele, například nedodržení bezpečnostních či technických pravidel. Jestliže si touto optikou rozebereme oklouznutí na koupališti, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluzkému okolí bazénu.
1: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jen tehdy, pokud by místo neodpovídalo pevně daným normám. Bílinskou kyselkou bude nově stáčet Kofola. Společnosti Kofola a InvestGate totiž zvítězili ve výběrovém řízení na prodej firmy, která stáčí tradiční minerální a léčivé vody, včetně bílinské kyselky. Firmě hrozil zánik kvůli neschopnosti plnit závazky. Dokončení transakce podléhá schválení insolvenčního soudu. Očekává se ve třetím čtvrtletí letošního roku. A ještě jdeme na tenis. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky, a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou. To bude ve Wimbledonu, zároveň premiéra. Muchovou čeká Američanka Gaufová a Nosková narazí na Ukrajinku Kostukovou. Tak budeme držet palce.
0: No a když to vyjde, tak bude český finále.
1: Přesně.
0: Viď? Přesně.
8: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na Ústecku budeme mít dneska jasno až polojasno, během dne může být na horách přechodně až oblačno, teploty 23 až 26, na horách tam to bude do 19 stupňů a z toho vyplývá, nechoďte dneska na hory.
0: Buďte ve městě, tam je teplejš. To byl Robert. Robert, to je nejen pro tebe, ale i pro posluchače. Mám tady zajímavou zprávu, kterou za chvilku řeknu. Už je to dokázaný, věci to potvrdili. Pivo je lék.
1: A to je zajímavé.
0: A to je zajímavé, viď? To je zajímavé. Na to si počkej.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Dám se všem krásný dopoledne a taky tuhle hodinu mám tady 1000 korun pro jednoho z vás, aby neměl hlad. Tak buďte s námi, vyplatí se to.

Vzpomínáte? Rok 2000, film Divoký kočky a tohle byla titulní melodie z něj, Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight. S vámi Hit Radio North Music, taky Dan, přeju krásné dopoledne a teď pojďme si dát něco lahodného. Mám dobré zprávy pro vás, hlavně pro chlapy, protože pivo zlepšuje zdraví i psychickou pohodu. Je to potvrzeno vědci, kteří testovali 65 druhů piv a zjišťovali zdravotní benefity a taky obsah vitamínu B. A vyšlo z toho tohle. Pivo obsahuje mnoho prospěšných látek, třeba látky podporující trávení, přírodní antioxidanty, sacharidy a hlavně vitamin B6, který se v běžném jídle moc neobjevuje, tak úplně často. A hodně zajímavý je i to, že ten vitamin B6 je stejně jak v normálním pivu s alkoholem, tak i v pivu bez alkoholu. A ta B6, ta může za to, že jsme psychicky v pohodě. Prostě má to vliv na naši psychickou pohodu. To mohu potvrdit, včera jsem na pivu byl a potom pátém pivu jsem byl tak psychicky v pohodě, že mi vůbec nic nevadil a byl jsem úplně v pohodě prostě. A to, že je pivo prospěšný, tak další důkaz mám tady právě teď.

0: nedávno byl v Praze a hrála tam i tahle pecka. Another Love, s vámi Hit Radio Nord Music. Dám se krásně dopoledne a v tuhle chvíli tady pro někoho z vás mám tisícovku, protože se blíží festival jídla pro celou rodinu Pop Up Food Cirku Srdcovka. Bude to už v sobotu 18. července mezi 12. až 22. hodinou u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem a dát si budete moct třeba burgery, barbecue, ochutnávky jídel z Ázie, taky míchaný drinky, luxusní káva. Bude bohatý program jak pro dospělí i pro děti a na místě bude i tým Hit Rádia Nord Music, který vás taky bude bavit. A vy teď můžete získat právě 1000 korun na vaši útratu, takže hezky ušetříte. Stačí se pouze jenom jako první dovolat teď ke mně do studia na číslo 47 522 14 15 47 522 14 15 a ten, kdo bude jako první, tak získává 1000. Držím palce, za chvilku se vrátím.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Trefíte se?
7: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Nevíš, kam o prázdninách vyrazit? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tohle to je dobrá nálada. Florida, David Guetta. S vámi Hit Radio Nord Music. 10.38. A před mnou chviličkou možnost vyhrát si 1000 korun pro váš hladový žaludek. Stačilo se jako první dotelefonovat na číslo 47 522 1415. Pojďme se podívat, komu se to povedlo. Tady Dan, Hit Radio Nord Music, jde na telefonu.
1: Ahoj, tady Monika Sůstí.
0: Ahoj Moniko, ty jsi asi v práci, viď?
1: No, bohužel.
0: Tak ale já tě zkusím potěšit, mám tady pro tebe 1000 korun, ale aby si je získala, tak mi prosím tě jenom řekni, pokud se vydáš někam na festival, jsou tam stánky s jídlem, co si zásadně nedáš, co nemáš ráda?
1: Co si zásadně nedám, no tak na těch festivalech já si nedávám, já tomu říkám míchaná jídla. Jo. Takže já třeba mám ráda halušky, ale prostě tam bych si je nedala. Aha. Jak to tam je v tom velkém hrnci, nepůsobí to na mě dobře, co všechno tam může být.
0: Jasný,
1: takže,
0: tak ale.
1: Takže tyhle ty teplý míchaný jídla si nedávám.
0: Dobře, můžu tě ujistit, že na festivalu jídla pro celou rodinu, Pop-up Food, Cirkus Srdcovka, tyhle jídla nebudou. Tam si dáš barbecue, možná burgery, ochutnávky jídel z Asie, míchaný drinky, taky můžeš si dát luxusní kávu, tak a ty vyhráváš právě útratu 1000 korun na tento festival. Gratuluji ti, jo!
1: Tak to moc děkuju, to se těším, já ráda ochutnávám.
0: No, tam si to užiješ, bude to 18. července u restaurace Srsovka v Ústí nad Labem mezi 12. a 22. Tak si to užij, měj se moc krásně a gratuluju, ahoj!
1: Je, děkuju moc, ahoj!
0: Tak Monika si takhle vyhrála konzumačku za 1000 a pozor, zítra budete mít možnost opět a zítra to bude i s bonusem, zítra hodin do placu 2000 korun, tak buďte u toho.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

0: výborná, Miley Cyrus. Na Hit Radio Nord Music za chvíli Kamarád nebo Khaled. Všem krásný dopoledne, 10.47 a vrací se nám teplé počasí, to už asi víte, o víkendu by opět měly dorazit třicítky, nebo alespoň 28 a tak dále, no tak je léto, je to jasný. A to, že je léto, tak to jde poznat i v televizích, protože televize najeli no takzvaný letní program, kdy se šetří a dávají se staré věci, které už známe mnoho let, například Chalupáři nebo Hospoda. A já jsem včera narazil na film, který jsem dlouho neviděl a moc mě potěšil, Jedna ruka netleská. Jako duo Macháček a Trojan, prostě herecký koncert, tak jsem někdy i rád, že prostě to letní období je a že můžeme zazpomínat na starý dobrý filmy.
1: Neblbni, když jsem ti zachránil život.
2: Tím si teď nejsem tak úplně jistý.
1: Počkej.
2: Co počkej?
1: Jako... Prostě to já, no počkej.
2: Jak počkej?
1: Počkej.
2: Co počkej?
1: No co počkej, no říkám počkej.
2: No, slyším, ale jaký počkej?
1: No jaký počkej, říkám normálně počkej.
2: No já čekám.
1: No tak čekej.
2: No, já čekám.
1: No čekej, počkej.
2: Já čekám.
1: No počkej.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
8: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu žívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace za hubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

0: Linkin Park na Hit Radio North Music, 11 hodin, je tu Robert a doprava.
1: Je tu ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem v krásném Březně v Neštěmické ulici. Tam máme bouračku dvouosobních aut, projíždějte opatrně. A na Lounsku mezi Líšťany a Cítoliby překáží kamion po požáru. Počítejte tam s velkým zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzel Rudym!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Nevíš, kam o prázdninách vyrazit? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
9: On air.
3: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Cenové stropy na pohonné hmoty pokračují v růstu. Benzín zdražil na 1,40 korun a 43 haléřů za litr. Litr nafty dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 37 korun a 45 haléřů. Ceny rostou už od minulého týdne. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Češi si během dovolených často dopřávají dlouhé procházky u moře a to je dobře. Chůze po písčité pláži má totiž i dost benefitů. Jakých? Ví Jan Chalupný z Naboso.cz.
10: Nestabilní povrch aktivuje svaly, které při běžné chůzi často zůstávají nevyužité. Chodidla musí neustále reagovat na změny terénu, což podporuje koordinaci, rovnováhu i vnímání vlastního pohybu. Právě proto bývá pohyb na pláži často doporučován jako forma přirozeného pohybového tréninku.
1: Pokud chce člověk po písku ujít delší vzdálenost, vyplatí se zvolit kratší krok. V Teplicích se začaly ztrácet kameny zmizelých. Pietní kameny, připomínající oběti holokaustu, se z teplických ulic začaly postupně vytrácet. Od roku 2011, kdy se v Teplicích pokládají, zmizelo 17 kamenů. Jen za poslední dva roky jich bylo 9. Mosazné destičky na kamenech se zřejmě staly vyhledávaným cílem zlodějů kovů. Kvůli opakovaným krádežím podala židovská obec trestní oznámení na neznámého pachatele. No a české volejbalistky po středeční porážce s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám. Oba týmy jsou zatím mimo postupové pozice do čtvrtfinále. Utkání začne v 16:30.
11: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, během dne může být na horách přechodně až oblačno. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: To byl Robert, abych se ještě vrátil k tomu na boso, jak říkal pán, že máš chodit na pláži. Jsem to zkoušel v Chorvatsku a málem mi upadly nohy jako.
1: Jak to?
0: No protože to strašně bolelo. Já jsem nemohl chodit, tak jsem se dal radši boty. Ale taky je tam zajímavá věc, to jsem netušil, že se vyplatí zvolit kratší krok, dlouhý krok totiž rychleji unaví.
1: Přesně tak. A když poběžíš po těch kamenech, tak to tolik bolet nebude.
0: Tak mi upadnou nohy. Pojďme.
9: Hit Radio North Music.
0: Dám se všem krásný dopoledne a v Ústí se bude bojovat o titul. Víc řeknu za chviličku, tady jsou YouTube a Beautiful Day.

když děláte Gabry Ponte, Lumix a Prezioso. To jsou taky 90 jména, ale umějí udělat hit i v současné době. A o to jde, s vámi hitrá do Nord Music a teď se vydáme za sportem, protože Blades jsou v Silver Bowlu. Hráči amerického fotbalu s Ústí nad Labem vybojovali postup do finále a teď mobilizují všechny fanoušky a vrchol sezóny nastane už teď v sobotu 11. června, kdy Blades doma přivítají na hřišti v Olšinkách tým Prague Lions. Výzva pro vás je jasná, přijďte Blades podpořit v bitvě o titul, protože se bude bojovat o každý yard. Nebudou chybět emoce, tvrdý hity, prostě zápas, jak se sluší a patří. A ten tým, a vy to víte, že prostě další člen toho týmu jsou lidi na tribunách a oni vás tam potřebují, tak přijďte vytvořit tu nejlepší atmosféru a dožeňte Blades k vítězství. Takže si nenechte ujít tuhle výjimečnou událost, vezměte rodinu, kamarády, úplně všechny a zažijte neopakovatelnou atmosféru amerického fotbalu. Výkop je v sobotu v 15 hodin, Olšinky, Ústí nad Labem. Držíme palce.

0: Leon If I Did Love na Hitrádu North Music a možná si ještě vzpomenete na Dragosta Dinte Ozone, protože ta melodie byla právě síle ty písničky. S vámi je Dan, přeju krásné dopoledne a dneska se může stát výjimečná událost, protože poprvé od roku 2014 máme dvě semifinalistky ve Wimbledonu a dneska se může přepsat sportovní historie. Pokud Karolína Muchová a Linda Nosková zvítězí ve svých semifinále, tak Londýn v sobotu uvidí ryze český souboj o titul. Jenom abyste věděli, kdy fandit, tak Karolína hraje dneska od 14.30 a Linda od 16.15. Tak budem držet palce, já se musím přiznat, že ženský tenis velice miluji, mám ho rád, je to hodně vzrušující. Ano. Přátelé, pořád se jedná o tenis, jo?
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
6: Letní kino Klášterec nad Ohří.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Hit Radio.
13: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Další skvělý hit pro vás tady od nás, od Hit Rádia Nord Music, to byl Alex Warren, za malou chvíli Sam Feld nebo a pozor, to vás čeká už za moment, Bryan Adams a všechno, co dělám, dělám jenom pro tebe, klasický hit. Ale teď mám tady věc, která je jasná, ani bych to nemusel říkat, ale musím, nikdo nemládneme, ano, nikdo nemládneme a platí to i o hercích, protože třeba v pondělí slavil narozky Rocky nebo Rambo, ano, Sylvester Stallone měl neuvěřitelných 80 let, jako vážně, no je to tak, a dneska slaví další známý a výborný herec Tom Hanks a tomu je dneska přesně 70. No letí to, je to hrozně jako rychlý ten život. Já si pamatuju ještě Rockyho, italský hřebec, a najednou dneska 80 let. Teď dokonce nedávno taky běžel v televizi, to se týká už Toma Hankse, film Šifra mistra Leonarda nebo Anděle a démoni, ale samozřejmě Tom Hanks má na triku daleko víc filmů, třeba Zelená míle, Trosečník nebo Zachraňte vojína Ryana, ale asi ten nejznámější je Forrest Gump. A všichni známe ty známé hlášky o bomboniéře.
1: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
0: Ano, anebo taky o krevetách.
1: Bobo byl z Bayou Labater v Alabamě a jeho máma vařila krevety. A máma jeho mámy vařila krevety. I máma mámy jeho mámy vařila krevety.
0: Takže Tom Hanks dneska 70 let. Pokud i vyslavíte, tak slavíte společně s Tom Hanksem. To je jako úžasný. Vlastně můžete si vzít kousek tého slávy a říct si, dneska má narozeniny Tom Hanks stejně jako já. A pro další hlášky z Foresta Gumpa si skočte na náš Facebook Hit Radio Nord Music, tam jsou a hezky se bavte.

0: klasika, čerstvé energie, Sam Feld, Jonas Blue na Hitrádu Nord Music. Energie se hodí vždycky. A pokud ji ještě nemáte, tak pomůže možná oběd. Za chviličku tady bude čas oběda 12 hodin, to znamená, že i tady na Hitrádu Nord Music nastane čas srdcovek. Pecky, který máte ve vašem srdci, tak si to dejte samozřejmě. A taky nezapomeňte, že dneska odpoledne naší odpolední show Padla s Káťou a Kamelem můžete vyhrávat lístky na sobotní koncert skupiny Činasky do Litvínova na Loučkách budou, tak si to dejte. Teď se loučí Dan a ještě do celý stihneme třeba Miraj a Easy.
1: Nikdo nám nesliboval, že to bude easy, už jsem dospělej, tak neboj se to říct, ne, co když je to jednoduchý právě.
0: Ale když budete dál zítra Hit Not Music, bude to easy. Tak čau zítra v 9.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Fotbalový servis.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem, v krásném Březně, v Neštěmické ulici. Máme tam bouračku dvou osobních aut, projíždějte opatrně. A ještě na Lounsku mezi Líšťany a Cítoliby překáží kamion po požáru. I tam počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
10: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
11: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda vyhodnocuje své půlroční působení. Ministři měli za úkol připravit dokumenty o tom, jak se jim daří naplňovat programové prohlášení. Od rána postupně docházejí za premiérem Babišem. Komplexně kabinet výsledky představí odpoledne kolem 16. hodiny. O víkendu se opět oteplí na 25 až 30 stupňů. Sluníčko bude lákat k vodě. U bazénu bychom ale měli být opatrní. Případy jako zlomená noha či ruka nejsou výjimečné. Kdo za nehody na koupalištích zodpovídá, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele, například nedodržení bezpečnostních či technických pravidel. Jestliže si touto optikou rozebereme oklouznutí na koupaliště, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluskému okolí bazénu.
12: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jen tehdy, když by místo neodpovídalo pevně daným normám. Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Na konci dubna v nemocnici v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a byla uvedena do umělého spánku, ze kterého se probrala v polovině června. Její stav se ale ani poté nezlepšil. Teď ještě pohled k nám.
2: Skupina Činasky v sobotu rozproudí Litvínov. Do areálu v Loučkách skupina dorazí v rámci svého turné Open Air Léto 2026. Program začne už 17 hodin a nabídne nejen hudbu a zábavu, ale i setkání s kapelou. Vy si navíc u nás ještě můžete vstupenky na koncert vyhrávat, a to buď v naší odpolední show Padla, anebo na našem Instagramu.
14: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Na severu Čech bude dnes většinou jasno až polojasno. Během dne může být na horách přechodně až oblačno a teploty 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů.

Krásné poledne přeju, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio a také srdcovky. Jak jste před chviličkou slyšeli v našich zprávách od Lucie, tak do hudebního nebe odešla Bonnie Tyler, dáma s neuvěřitelným chraplákem, s nádherným hlasem. Ona je jedna z těch zpěvaček a já pořád budu říkat, že je, protože to se nikdy nezmění, když ji slyšíte, tak ji vždycky na první dobrou poznáte. A tak srdcovka číslo jedna dneska rozhodně letí pro všechny faninky a fanoušky této legendy a také tam nahoru, odkud se na nás teď bude dívat a doufáme, že nám ze zora bude často i zpívat. Bonnie Tyler, dáme hit z roku 1983 a co jiného než tuhle obrovskou romantiku. Děkujeme za celý hudební svět, co jste dámo pro nás udělala.

0: Dnes je ten den, kdy se loučíme s touto legendou. Bonnie Tyler odešla do hudebního nebe a tak srdcovka s číslem jedna rozhodně patří jenom jí. A já bych klidně dal i tu další.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pak vlastně i další a další a další a myslím si, že celá hodina by nám na to dnes nestačila, protože tato dáma má opravdu neuvěřitelný počet hitů a je to opravdu, je to jeden mega hit za druhým. Jeden mega hit za druhým. Krásný. Buďme rádi, že jsme žili v době, kdy jsme mohli zažít zpívat Bonnie Tyler. Je 12 hodin 8 minut, posloucháte naše srdcovky, my pokračujeme dál. Dneska, tak tady mám pro vás i věci, které jste možná dlouhou dobu neslyšeli. Pokud jste chodili na střední školu začátkem milénia, někdy kolem roku 2005, 6, 7 a tak dále, tak tohle jste určitě zaznamenali. Věřím, že jste na to určitě pařili někde na diskotéce, možná se to velmi často poslouchali také i v MP3 přehrávači, ale taky dost možná jste to od té doby neslyšeli. Nitty, rapper, který vydal několik desek, několik alb, spoustu singlů, ale nic nepřekonalo tenhle ten hit z roku 2005. Nasty Girl a trochu léta i k vám do práce. Tady je srdcovka číslo 2.

Nitty a Nasty Girl ve 12 hodin 13 minut na Hit Radio v našich srdcovkách. Rychlá zpráva z WhatsAppu na čísle 777-937-777 od Davida z Brna. Ahoj Jiří, já končil střední na jaře 26 a jako bych na té škole byl zase touhle peckou, to jsem úplně vytěsnil, že to existovalo. Díky moc. Neměl bys tam Dance Floor Anthem od Good Charlotte, taky cca z té doby. Měl, ale to teď hrát nebudu. ale počítám s tím třeba i do srdcovek dneska na přání, jo? To už si taky můžete psát, klidně takhle s předstihem. Pokud jste na střední chodili ještě na konci 90., tak tohle je zase z vaší doby. Venga Boys, boom, boom, boom! Neuvěřitelná letní pecka.

Venga Boys na Hit Rádiu ve 12 hodin 17 minut. Doufám, že tohle je ten hit, ze kterého máte tak dobrou náladu jako já. Ačkoliv teda možná až moc, když tady koukám teď na WhatsApp Hit Rádia. Od Vaška mi tady přišla zpráva, ty blbe, přestaň se tak trapně řehnit, jen to rádio kazíš. OK, tak prostě díky za tenhle názor. Ještě k tomu potřebuju napsat, jakou srdcovku na přání bych dneska mohl pro tebe, Vašku, zahrát. Co bys si přál? Napiš to k tomu. Já teď jdu do roku 1986, mám tady pro vás i trochu kytar. New Order na Hit Radio a hit True Fate.

0: Nevím, jak je to možný, ale dnešní srdcovky na Hitrádiu utíkají teda extrémně rychle. 12 hodin, 25 minut a je konec. Tohle byla pátá srdcovka. Už nás čeká jenom jedna jediná na vaše přání. A my jsme dneska vlastně neměli ani žádný téma. Jsme to tak úplně jako přeběhli. Tak místo toho, aby jsme si dneska dali téma v srdcovkách, tak já mám pro vás úkol. Bude to extrémně těžký úkol, ale věřím, že to dáte. Zkuste to minimálně. Dneska, když je takový krásný den, venku skoro 30, léto, červenec, paráda, za chviličku je před náma víkend, možná i máte prázdniny, možná máte dovolenou, zkuste si dneska nenechat nikým zkazit den. Je to těžký, extrémně těžký u nás v Česku, jo? Protože vždycky, každý den se najde někdo, kdo to zkusí. Ale vy to dneska dáte, já vám věřím. Můžete, já nevím, si zkusit napočítat do 10, nebo, jak říká můj tchán, prostě mějte v... Ne, to neříká. Jak to říká? Mějte to na háku, ano, takhle. Mějte to na háku a zkuste si opravdu nenechat dneska nikým zkazit den. A já vám ho ještě vylepším, a to vaší nejoblíbenější... srdcovkou. Srdcovka na přání už za chvíli, jenom pro vás. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně do Hitrádia. Pište, co byste chtěli slyšet.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plon.cz.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hit Rádiu ve 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky před sebou mají ještě jeden jediný úkol, a to udělat vám radost. Udělat vám radost, rozveselit vás a především zahrát vám tu vaší nejoblíbenější píseň, vaší srdcovku. A dneska tak se mi tady v několika zprávách objevila píseň z 80. let. A teď teda nevím, dámy, jestli třeba spolu nesedíte v kanceláři, ale jak Radka, tak i Bára, tak píšou, že jejich nejoblíbenější písní v 80. byla francouzská zpěvačka a hit Voyage Voyage. A to je přesně teda hit, který my si dáme na přání. Tak pokud máte před sebou dovolenou, užijte si dovču. Tohle je takový jako hezký hit, který by vám, kdyby vám pak někdo sestříhal video z dovolený, mohli dát jako podkres. Tohle je srdcovka na přání, jenom pro vás.

0: yes or no.
1: Miles Smith, Nice to meet you, tedy rád tě poznávám. Takhle většinou to jako začíná, že jo, pak přeskočí Jiskra, pak jsou tam najednou hezký společný chvilky, dvě děti, rozvod, no a je zase každý šťastný. Ne, dělám si legraci, ale je pravda, že spousta jako vztahů, tak začíná vlastně tím, že vás někdo seznámí. Alespoň teda, když se to takhle jako za nás bejvávalo, že jo. Dneska absolutně nechápu, jak se můžou single lidi i třeba nad 30 let vůbec jako s někým seznámit, protože za nás to bývávalo úplně jiný, že jo. Bylo to normálně osobní kontakt a dneska už všichni jedou prostě přes sociální sítě. Na druhou stranu zase má to i svý plus, protože když se dozvíte jméno někoho, kdo se vám líbí a kouknete se třeba na jeho Instagram, tak ho vlastně jako vidíte třeba v plavkách ještě dřív, než vlastně na vás promluví. To je taky jako zajímavý. Ale když už jsme u těch vztahů, tak my jsme včera řešili v průběhu dne letní lásky. Jo? I v srdcovkách. A dneska bych to chtěl trošku ještě jako potáhnout na úplně jiný level, ale pokračovat v tom tématu. A to jsou rozchody. Samozřejmě, většina z nás má zlomený srdce. Zažili jsme to, jo, ten rozchod není úplně příjemný. Ale taky je to i obráceně. Ono to nemusí být příjemného pro toho druhého. A tak se ptám, udělali jste někdy něco zákeřného svojí ex nebo svému ex? To je téma, který dneska budeme rozebírat na Hit Rádiu po 14. hodině. A už teď, od této chvíle, tak bych chtěl sbírat vaše příběhy. Stačí, když se podíváte do storíček našeho Instagramu Hit Rádia, nebo klidně i mýho soukromýho, jsem tam jako Jirka Pelnář, máte tam možnost začít psát vaše příběhy, anebo klidně je můžete psát i na WhatsApp 777-937-777, klidně posílejte i hlasovky, jestli nemáte čas vypisovat se. A jsem zvědavý, jako jestli půjdete taky z kůží na trh a s pravdou ven, jestli jste někdy něco provedli vy, zákeřního, svým ex nebo svojí ex. Pojďte psát, těším se na to. Do 13. hodiny, kdy nás čekají další zprávy, tak si dáme třeba Robina Schulze a nebude chybět ani Shakira, tak buďte s námi.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny

0: NGC Automotive Check. Vaše budoucnost, naše skla.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
2: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
2: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit před zprávami ve 13 hodin. Robin Schulz a Fastboy tady u nás na Hitrádiu a my pro vás máme aktuální zprávy z dopravy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na výjezdu z Bíliny směrem na most, bude probíhat údržba vozovky a ještě D7 mezi 56. až 66. kilometrem ve směru na Chomutov bude na Krajnici probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
9: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku je bez práce zhruba 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnotu 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vysoké teploty zhoršují kondici porostů, navíc se v horší kvalitě mohou promítnout také do sklizně a komplikují i produkci krmiv pro hospodářská zvířata. Největším problémem jsou podle agrárníků vedra, která přišla v úvodních dnech sklizně. Čeká nás napínavé odpolední semifinále Wimbledonu. Už za 90 minut se na centrálním kurtu představí Karolína Muchová, která vyzve nasazenou desítku Američanku Coco Gauff. Turnajová devítka Linda Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kostěkovou. V případě úspěchu by se pak na londýnské trávě odehrálo historické české finále. Teď ještě pohled k nám.
1: Chomutov si na nové hlavní nádraží počká podstatně déle, než se předpokládalo. Ještě loni Správa železnic uváděla, že by se mohlo začít stavět v roce 2029. Teď ale začátek prací posunula až na rok 2036 a ani to nemusí být finální. Nový terminál má vyrůst v prostoru mezi dnešním autobusovým nádražím a oblastí kolem Lidlu.
13: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na Ústecku bude dnes jasno až polojasno, během dne může být na horách přechodně až oblačno, teploty 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
14: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Teď jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiném, ale přišla mi velmi důležitá zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A to od jednoho táty, který píše: čau, můj syn Jirka má dneska 17. narozeniny. Mohl by si mu prosím něco zahrát a že mu jako táta, jako Jirka starší, přeju všechno nejlepší a především správný směr v životě, co má před sebou? To je tak krásný. Takže jasně, hrajeme. Jiřino, všechno nejlepší i od nás z Hit Rádia. 17 let, kámo, to je skvělý. Už jenom jeden jediný rok a budeš se moct dělat, co chceš. My ti držíme palce, to vydržíš. Ale nezapomeň, táta má vždycky pravdu. Tak tohle je píseň od něj. Happy B-Day.

Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, teď tedy na solové dráze, 13 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio. Za hodinku touto dobou tak už budeme rozebírat, řekněme, palčivé téma a to, co jste kdy provedli nejhoršího vaší nebo vašemu ex, jo? I klidně za to, že se s váma rozešel, nemusí to být jenom tak, že vy jste se jako rozešli s ním nebo s ní a pak jste mu něco provedli, ne, naopak, prostě klidně, vy jste dostali kopačky, no a tak jste se trošku pomstili. Máme to každý v sobě, občas jsme něco takového všichni jako udělali. Já dneska chci, abyste se přiznali takhle veřejně do rádia, samozřejmě anonymně, takže můžete psát vaše historky buď na WhatsApp 777-937-777 nebo do storíčka na Instagram Hit Radia, tam pro vás máme speciální složku, no a nebo taky klidně i ve storíčku u mě na mém soukromém profilu Jirka Pelnář. A když se tady tak jako do toho dívám, tak si myslím, že jsme otevřeli takovou malou pandořinu skřínku, protože to bude neuvěřitelný. Jenom tak jako namátkou, jo, dám tady od jedné dívky, která napsala, po rozchodu se mu smazala veškerý obsah na Xboxu. Měl tam roky hraní a účtu. Brečel jak malej kluk. Au. To je strašný. Nic horší už nemůže bejt, si říkáte? Může. Mám tady spoustu dalších historek. Sometimes I believe

0: Touha a pláč od Jelenů ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio. Možná jste to slyšeli, možná, že teď to uslyšíte úplně poprvé a bude vás to šokovat stejně tak, jako to šokovalo úplně celý svět. Mluvím teď o sebevraždě leteckého instruktora, který, když vyučoval pilotovat svůj žákyni a byli s letadlem ve vzduchu, tak najednou otevřel dveře a vyskočil. Prostě jenom řekl, víš, co máš dělat, pokračuj, a vyskočil z letadla, bez padáku. To je strašný. To je normálně psycho. To se děje v roce 2026. Tý holce je 22 let, ta z toho bude mít jako slušný trauma, doživotní, to je jasný. Ale teda jako, proč o tom mluvím, jo? Klobouk dolů, že nespanikařila a s letadlem v pořádku přistála. Já nevím, co je horší, jestli vidět, jak vyskočil, anebo ten fakt, že ji v tom nechal na holičkách. Tak snad vás nikdo ve štychu nikde nenechá. A jestli si z toho můžeme něco vzít, tak je to asi to, že vidíme, jak důležité, jak extrémně důležité je v životě umět se taky spolehnout sám na sebe. Tady u nás na Hit Radio už za chvíli Erik Fritz, Leony a taky Imagine Dragons, aby vám to čtvrteční odpoledne o něco příjemně utíkalo. Já jsem Jirka Pelnář a vy posloucháte Hit Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
10: Trefíte se?
11: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudí.

Leone s hitem Don't Worry na Hit Radio ve 13 hodin 36 minut. V Americe tam se lidi úplně zbláznili. Pojďme za oceán, tohle musíte slyšet. Normálně si představte, že lidi tam kupovali odpadky, které byly poházený kolem Madison Square Garden, aby měli památku na svatbu zpěvačky Taylor Swift. To je úlet, co? Za 5 kilo na naše, tak si kupovali všechno, co se tam jako našlo. Prostě nějaký týpek, tak šel kolem. Ani to nebyly věci přímo jako z té svatby, jo? Že kdyby to bylo prostě, já nevím, tady z té skleničky pila Taylor Swift svůj svatební přípitek a tak, pak to pochopím, třeba v aukci, jo, pro nějaký sběratele. Ale tohle byly normálně, tohle byl prostě jenom bordel, co byl na zemi, poházený od lidí, co byli kolem Madison Square Garden a šli se tam prostě jako podívat, snažili se tam dostat, nevím, jak to tam přesně vypadalo. A prostě nějaký frér tak chodil kolem a jenom sbíral ze země vajgly, sbíral víčka od flašek, sbíral prostě obaly od nápojů, obaly od jídla a pak to všechno takhle hezky po jednom kousku zabalil do malých plastových sáčků, no a dal to na net s tím, že prostě fanoušci a faninky Taylor Swift tak si můžou koupit nějaký suvenýr přímo ze svatby. Normálně to prodává po internetu a lidi to kupujou jako šílený. Chápete to? Tak tohle je, prosím vás, Amerika. Tohle je země, která chce vládnout celému světu. Ty vole, co víc k tomu říct? Pardon, ale jinak to prostě nejde. Mazec. Erik Fritz, Call on Me. Posloucháte Hit Radio. Tak tady máte něco, co vám zvedne náladu. A kdybyste něco chtěli, tak já kouknu do koše, co tady máme, abyste měli suvenýr z dnešního odpoledního vysílání s Jirkou Plnářem. 13 hodin 38 minut, hezký čtvrtek.

0: Sheeran, zpěvák, velký fotbalový fanoušek a mimo jiné také i majitel dokonce jednoho malého fotbalového klubu. Moc hezký. Co se týká fotbalu, tak na ten my máme ještě jako spoustu času na fotbal. Liga se teprve bude rozjíždět, že jo, teď jsou týmy na soustředění. Česká repre, tak ta pak bude hrát až po prázdninách Ligu národů. Nás dneska úplně ze všeho nejvíc zajímá tenis, samozřejmě Wimbledon, protože máme obrovskou šanci na historický okamžik a to, že bychom měli české finále ve Wimbledonu. Máme dvě hráčky mezi posledními nejlepšími čtyřmi, takže držíme palce a my to všechno budeme sledovat. Všechno to budeme sledovat. Za 3/4 hodiny ve 14:30 tak Karolína Muchová půjde na green, takže budeme držet palce. Bože, na kurt, kež by to vyšlo. Kež by to vyšlo, samozřejmě i naše odpolední show dneska bude sledovat Karolínu Muchovou v akci. Tak držme palce, za chviličku. Další nejnovější zprávy, nejen o sportu, ty budou přesně ve dvě. No a před 2 hodinou ještě Lenny a nebude chybět ani Disturb.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
7: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
8: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
9: A já vám jako dlužím?
10: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdržením.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutku a půl budou 2 hodiny odpoledne. Lucie už je připravená s nejnovějšími zprávami, kde se dozvíte všechno aktuální nejenom ze světa, ale samozřejmě i od nás z Česka. No a ještě předtím pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na trase z Ústí nad Labem směrem na Lovosice před Prackovicemi nad Labem bude probíhat údržba vozovky a ještě v Litoměřicích Mostecké ulici mezi Vintrovou a Starou Mosteckou bude probíhat také údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
7: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Úroda ovoce bude letos poloviční, kvůli silným jarním mrazům klesne na necelých 70 tisíc tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty pěstitelů na tržbách miliardu korun. Doplňuje její předseda Martin Ludvík.
10: Skončila sklízení jahod, končí nám sklízeň třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklízeň švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
9: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let ovocnáři kvůli jarním mrazům měli v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Ztráty tehdy dosáhly bezmála 1,5 miliardy korun. Prezident Petr Pavel je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku. Stojí v posudku z preventivní prohlídky zveřejněném na síti X. Na doporučení lékaře by ale měla hlava státu kvůli zvýšeným hodnotám kyseliny močové a cholesterolu dodržovat dietu. Ve Švýcarsku nahoře Liskam zahynul 34-letý český horolezec. Při výstupu jej zasáhly kameny. Pomoc mu přivolal jeho spolulezec. Záchranáři mu už nedokázali pomoci. České velvyslanectví v Bernu je v kontaktu s rodinou a poskytuje potřebnou konzulární pomoc. Teď se ještě podíváme k nám.
1: 3 opilé děti v Mostě vbíhaly do silnice před projíždějící auta. Hlídka městské policie na oznámení občanů vyjela k dětem, které vbíhaly do silnice, a zjistila, že všechny jsou pod vlivem alkoholu. Jednalo se o nezletilé ve věku 13 a 14 let a u všech byla pozitivní zkouška na alkohol. Nejvíce naměřili přes 1 promile a celé to tak bude řešit OSPOD.
11: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na severu Čech bude dnes většinou jasno až polojasno. Během dne může být na horách přechodně až oblačno a teploty 23 až 26, na horách 16 až 19 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne a to je čas, kdy se dozvíte, jak moc krutí jste. Jste krutý? Jo? Umíte to? Byli jste někdy krutí vůči vašemu ex nebo vaší ex? Pokud ano, tak posloucháte správný rádio ve správnou dobu, přesně, protože přesně o tom se budeme povídat už za chvíli. Dáme jeden hit, vysvětlím, o co jde. Buďte s námi.
2: Hit Radio.

0: 14 hodin 9 minut, Mark Ember, Belong Together, patříme k sobě. No ale když jdete od sebe, tak si člověk umí občas i trošku jako uškodit. Co strašného jste provedli svým ex, abyste se jim pomstili? Tak to je téma, který tady dneska máme. Celé odpoledne tak mi posíláte vaše příběhy a jdeme na to. Dobře poslouchejte. Tak například, našla jsem na Tinderu jeho tátu, vyspala se s ním a poslala mu společnou fotku. Pak jsem ho hned zablokovala, takže už nemohl ani nic napsat. Tomu se říká karma. Wow. Nastavila jsem jeho číslo do stovek inzerátů na prodej oktávky v top stavu za brutálně nízkou cenu. Volali mu ve dne v noci asi měsíc v kuse. Gratuluju, hodně hezký. Když jsme se rozešli, tak jsem jeho nový holce poslala květiny a dopis. Díky, že si to po mně převzala. Snad už se léčí. OK. Asi 3 dny po rozchodu jsem si začal něco s její ségrou. Oko za oko, zub za zub. Tak to je úlet. Dobře. Další. Zbalila se mu všechno oblečení do pytlu na odpadky a odvezla to do útulku pro psy jako podestýlku. Měl tam bundy od Bose za desítky tisíc. Všechno pryč. No tak to je masakr. No a ještě tady mám hlasovku, to jsem taky zvědavý, ještě jsem to neslyšel.
1: Ahoj, já mám tady jeden příběh, sice starý přes 15 let, ale je nezapomenutelný. Mm-hmm. Kamoška pracovala za barem a když jednou přišel, ten jehož jméno se nesmělo vyslovit a objednal si pivo, tak si čupla za ten bar a do toho piva načurala. Chlapci, nepodceňujte nás. Mějte se hezky a bacha na ženy.
0: Já nevím, co mám říct. To se mi asi ještě nikdy nestalo. Tak to je masakr. Je to strašný. Ale jsi královna. Další příběh už za chvíli. Pište je na náš WhatsApp anebo na Instagram Hit Radio. Teď Blondie Maria.

0: Exit and Photograph, posloucháte Hit Radio ve čtvrtek odpoledne a dneska ukazujete celému světu vaší temnou stránku, jo? A musím teda jako říct, že umíte být neskutečně zlí. A že pomsta je opravdu sladká. Bavíme se na téma, co nejhoršího jste kdy udělali vašemu nebo vaší ex, abyste se mu pomstili. Mám tady spoustu dalších zpráv z WhatsAppu Hit Radia 777-937-777. Třeba tady, zase další anonymní zpráva samozřejmě. Já jsem se mýmu ex docela jako slušně pomstila za to, když jsem přišla na to, že mi byl nevěrný s různými ženami. Čekala jsem na něho lákavě a svůdně doma v posteli a on, když přišel a viděl mě, tak se nenechal dlouho přemlouvat a v blesku ze sebe schodil všechno, co měl na sobě. V tu chvilku jsem já vyskočila z postele a lstivě ho nenápadně tlačila směrem ke vchodovým dveřím, kde jsem ho nakonec vystrčila dveřmi na chodbu domu, úplně celýho najího, a to s jedinou větou, už se nikdy nevracej. Byla jsem hodná a oblečení se mu vyhodila oknem ven. Tak je dobrý. Opravdu, pomsta může být sladká. Co další hlasovky?
1: Ahojky, tak jak jsem s mým bývalým zařídila vyhazov z práce, takový slušný, napsala jsem anonymní e-mail o tom, jakým způsobem nadává na šéfa. Použila jsem všechny drávky, které používal vlastně on na mě. Takže ani nemohl nic říct, ale asi tušil, kdo mu to zařídil.
0: To je taky zlý. To je tak strašně zlý. My se budeme smažit v pekle, ale na rovinu. Oni si to zasloužili, ne? Co? Že jo? Já prosím, že ano.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, posloucháte Hit Radio a přišla zpráva od Jíti, která píše, že moc děkuje všem za inspiraci, že je momentálně po velmi těžkém rozchodu a že by se ráda pomstila, ale neví jak, a takže jako bedlivě poslouchá a dělá si poznámky. Tak můžu asi jako Jíťo říct, že asi to nejlepší dáme taky i na naše sociální sítě a na Instagram Hit Radio, určitě i ke mně na Instagram Jirka Pelnář, takže tam nějakou inspiraci najde. A pokud i vy potřebujete nějakou inspiraci, tak ještě jsem tady vybral jednu zprávu, jak jste se kdy pomstili vaší nebo vašemu ex, a tohle je teda taky krutý. Tohle je fakt jako extrémně zlý. Píše, já nebudu číst jméno, pro jistotu, náhoda, ale píše, odnesla jsem si levou botu z každého páru bot, co měl doma. Byl do nich blázen, měl jich asi 30 a všechny jsou mu teď k úplnému a tam už si to dokážeme každý jako doplnit. Tak musím říct, že teda tohle je extrémně zlý. Tohle je jako karma, ale v té zprávě tady napsáno, samozřejmě si to zasloužil. Jinak bych to neudělala, měla jsem ho vlastně ráda. No jo, pomsta je někdy opravdu sladká. Tak jo, můžeme pro dnešní den toto téma ukončit. Za mě ty boty, to je jako úlet, stejně tak jako načurání do piva v baru. Tomu se kladím pořád, to je skvělý. Podrobnosti můžete ještě dál psát klidně na náš Instagram, taky na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, pokud jste ještě nestihli a chcete i vy se pochlubit, můžeme si to ještě takhle mimo vysílání spolu rozebrat. No a co se týká tady u nás, co uslyšíte, tak uslyšíte další hity jako Sugar Babes, Alex Warren a nebude chybět ani Gigi D'Agostino. Za chvilku.
1: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Tak Renku, ty neřáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
7: Asi 100 tisíc.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
7: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
6: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
7: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
6: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 14 hodin 630 minut. Jestli tak jako brouzdáte po sociálních sítích, tak na X-ku teď momentálně můžete mimo jiné vidět také i aktuální zdravotní stav našeho prezidenta. Sám a dobrovolně ho zveřejňuje, aby jsme my jako obyvatelé Česka viděli, v jakým je stavu a jestli je způsobilý pro svůj úřad. Takhle úplně na rovinu. Ať už máte na prezidenta jakýkoliv názor, tak tohle musíme uznat, to je dobrý. Jo, to je vlastně jako fajn. Na rozdíl od jiných prezidentů, u kterých jsme třeba zdravotní stav nebo počet promile v krvi jenom tak jako dohadovali podle fotek na sítích. No a protože náš prezident je tedy fit a zdrav, tak dneska vyrazil i do Varů na filmový festival, což říkám jenom proto, kdyby náhodou jste šli lovit celebrity na kolonádu, tak počítejte s tím, že byste tam mohli potkat i hlavu našeho státu. 14 hodin 37 minut je tedy aktuální čas, to znamená, že už za chvíli, za 23 minut, uslyšíte partičku, která dneska určitě do lázeňského města na filmový festival na kolonádu nepojede, protože tady bude s vámi a bude vás bavit, vzhledem k tomu, že i vy předpokládám, že zůstanete dneska si v práci. Tak užívejte dnešní den i nadále po 15. hodině s odpolední show Hit Radia.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Pozor, budou se servírovat činasky na všechny způsoby.
3: To máte focení z činasky.
2: To máte autogramiádu z činasky.
3: To máte činaskvíz.
2: A to máte koncert kapely činasky.
3: Tohle všechno 11. července v Litvínově.
2: A my pro vás máme už za chvilku dva lupeny.
4: A k tomu dlouhej kouř a pohoda jazz.
5: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Coldplay na Hit Radio ve 3:15. Nejvyšší čas předat tady otěže dalším parťákům z odpolední show. Mezi 15. a 18. hodinou samozřejmě nebudete sami. I nadále vás budeme bavit a kromě skvělých hitů, několik vtipků, některých i trapných, to k tomu vždycky patří, tak samozřejmě nebude chybět ani spousta zajímavostí z našeho regionu, takže dál určitě zůstaňte s náma. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin. Zítra nás čekají další páteční srdcovky v pravý poledne, to znamená, že zítra, protože je pátek, tak bude i narozeninová srdcovka, tak třeba se konečně dostane i na vás. Těším se mezi 12. a 15. zítra, no a dneska odpolední show od 15. Tady na Hit Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: Rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné odpoledne všem řidičům. Dejte si pozor, v Mostě v Tvrzově ulici u Souše máme tam aktuálně hlášenou nehodu dvou osobních aut a podobná komplikace taky v Ústí nad Labem v Brněnské ulici. I tady pozor na nehodu dvou osobáků. Šťastnou cestu přejeme. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Benzín i nafta nám budou v příštích týdnech zdražovat, říkají to analytici, podle kterých ceny v minulých týdnech spadly na své současné dno a teď už zase míří vzhůru. Vliv na to má i další eskalace napětí na Blízkém východě. Natural teď v Česku stojí průměrně 39,40 a nafta 35,70. Kauza Čapí hnízdo se k soudu vrátí na konci srpna. Projednávat se bude odvolání europoslankyně Jany Nagyové, která za dotační podvod dostala podmínku a peněžitý trest 500 000. Premiéra Babiše, který je v kauze taky obžalovaný, sněmovna nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. U hořící budovy v centru Zlína se zřítila další část. Hasiči už předem varovali, že se to může stát. Střední pás budovy se zřítil už popoledni. Informace o zraněných nejsou. Hasiči kvůli narušené statice už v té době zasahovali jenom zvenčí.
5: Fotbalový servis.
7: Fotbalové mistrovství světa dnes vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel bude mít výkop ve 22 hodin našeho času. Už je taky jisté, že letošní šampionát netrhne rekord v průměrné návštěvnosti. V roce 94 přišlo na jedno utkání skoro 69 tisíc diváků. Letos to bude méně.
8: Jú, Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
9: Na severu Čech si užíváme léto na plný pecky. Opět svítí sluníčko, modrá obloha a dneska na teploměrech 22 až 27 stupňů Celsia. Zítra prakticky stejně a zase ještě o chlup teplej až 29 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Nord Music.
0: Tada! Předposlední padla tohoto týdne s vámi Káťa Haplová
9: a Kamil Bílský. Dneska nás, přátelé, čeká doslova do písmene soutěžní odpoledne. Jednak vy už za chvilku můžete vyhrát činasky v Litvínově a taky naše tenistky můžou dneska odpoledne vyhrát semifinále Wimbledonu a rozdat si to ve finále, takže držíme palce všem.
0: No a od nás právě teď jako první Ellie Goulding. Hit

0: Šťastně, že nejsem v bazénu, protože bych si o něj teďka rozbil hlavu, jak jsem s ním mrskal.
1: To je pravda.
0: Linkin Park, přátelé, a to ve čtvrtek v odpolední show padla na Hit Radio North Music. Tak krásný odpoledne třeba někam k vodě.
1: Kamarádi, viděli jste včera tu fantastickou leteckou křižovatku na nebi? Viděl jsi?
0: Koho?
1: Letecká křižovatka se nám ukázala na nebi na severu Čech.
0: Co to je?
1: Hned vysvětlím, pro ty, kteří to neviděli, ale bylo to včera někdy podvečer večer, já jsem jela kolem 9. z Brozánek u Řehlovic a normálně na nebi obrovská letecká křižovatka. To znamená, jak to letadlo za sebou nechává tu bílou čáru,
0: no.
1: Tak včera na tom večerním nebi, těch čár tam bylo několik, ale tak hezky uspůsobených, že normálně se navzájem protínaly a vytvořili takovou hvězdu. Úplně jako pravidelný.
0: Jako až
1: hvězdy.
0: Tolik čar na jednou,
1: až
0: jo?
1: Tolik čar na jednou, čověče.
0: Tak to jsem snad v životě neviděl. Jako vím, já že vždycky ne. Letí jedno letadlo, čára, tak. Za chvilku odjinut, jiná čára. Ale tady jako, že byly všechny ty čáry v jednu chvíli najednou na jednom místě, jo?
1: Jo, a normálně v takový fakt krásný křižovatce. Ono to vypadalo, jak ještě to někde nad Mosteckem, nad mostem, že tam je asi vysloveně takovejhle nějaký dopravní úzel, čověče.
0: A čím to jako je, že všichni letěli včera na dovolenou, jo? Nebo...
1: A v jeden čas.
0: A v jeden čas.
1: Že se netrefili, víš, jako... Že to někde, no. Já jsem to samozřejmě zjišťovala.
0: No.
1: A je to vzduchem. Když je vlhčí vzduch, tak ta čára tam vydrží mnohem díl, než když je ten vzduch suší.
0: Jo, takhle. Takže ono je to normální, že je na nebi taková letecká křižovatka, akorát, že my to normálně nevidíme, protože není vlhký vzduch. Ale když je vlhký, tak tam ty čáry zůstanou díl a tím pádem jich najednou vidíme tolik najednou.
1: Asi takhle si to dovedu, jakoby já zcela... jako jednoznačně vysvětlit.
0: No vidíš to,
1: protože
0: to zajímavý.
1: Tam fakt prostě zůstalo. Já jsem to v životě neviděla takovouhle podívanou. Ale
0: a vyfotila jsem
1: to
0: aspoň.
1: Vyfotila jsem to, můžete se, pokud jste to taky neviděli, tak se můžete mrknout ke mně na Instagram, Kača podtržítko Haplová, ve storíčku to tam mám, protože tohle je fakt jako uniká, to se prostě jen tak nevidí.
0: No tak jo, tak vidíš to, v Mostě bylo včera večer vlhko. Tak snad jste si to užili.

0: Daša Austin na Hit Radio Nord Music.
1: Kdo tam?
0: Tady Víkend.
1: Tak to slyšíte, přátelé, Víkend už klepe na dveře a vy ho můžete strávit s kapelou Činasky v Litvínově.
0: Už tuhle sobotu přivezeme Činasky, co úplně leto 2026, k nám do Litvínova, do areálu Loučky. Co se směješ?
1: Nic, mám radost, že Víkend je za dveřma. Každopádně ta sobota bude fakt velká, přátelé, protože nejde o jen tak nějaký koncert, který jste viděli už tisíce. Tohle je normálně víkendový odpoledne s kapelou Činasky.
0: Přesně tak, protože nás čeká 5 hodin té největší a nejúžasnější show a zábavy, to bude autogramiáda, to bude focení s kapelou Činasky. Máte tam samozřejmě různý warm-upy, DJe, máme tam předkapely a potom vás čeká taky 2hodinový koncert Činasky.
1: Prostě úžasný zážitek, který navíc můžete díky Hit Radio Nord Music zažít zadarmo, protože i dneska dáváme právě teď do placu 2 lupeny na tuhle slávu.
0: A že to jsou předposlední 2 lupeny na tuhle slávu, takže už jenom telefonní číslo, za chviličku odblokujeme naší telefonní linku 47 522 14 15.
1: Jo, to je to číslo, který byste měli teďka rychle vytáčet na svém mobilu, protože až odblokujeme naší linku, tak třeba budete první a třeba si s náma zasoutěžíte právě vy. Takže ještě jednou, tahle sobota, Litvínov, areál Loučky a fantastický odpoledne s kapelou Činasky. Kdo to chce zadarmo a hned dvakrát, ať volá právě teď 47 522 14 15. A my jdem odblokovat telefon.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
13: všude zdejší, všude je fajn.
14: Trafíte se?
15: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: My máme času, čoveče.
1: Celý odpoledne.
0: Přesně, jako husa klasu celý odpoledne, který jsme právě teď strávili taky návštěvou Teplic. Kabáti a pohoda na Hit Radio North Music. Máme minutku po půl čtvrtý.
1: Kabáti, ty svoji šňůru odstartují až na podzim, ale pozor, kapela Činasky, ta už svoji letní šňůru odstartovala a tuhle sobotu si to s nima užijeme v Litvínově. Proto jsme taky před chvilkou dali do placi dva lupeny. No a záleží, kdo z vás se dovolal jako první na 47 522 14 15.
0: Tak halo, halo, kdo se dovolal jako první?
2: Ahoj, tady Laduš z Chomutova.
1: Ahoj, Laduš z Chomutova, my tě zdravíme a přejeme krásný odpoledne, který je teda doufáme krásný v Chomutově.
2: Je krásný, je nádherný.
1: Seš ponořená v bazénu nebo máš aspoň nohy v lavoru?
2: Ne, teď jsem přijela z města, já jsem byla s maminkou.
1: Jo, takhle. Mm-hmm. Takže máš čas vyhrát Činasky v Litvínově?
2: No já doufám, že vyhraju Činasky v Litvínově.
1: Je to strašně jednoduchý. Stejně tak, jako na samotné akci, tě i tady u nás čeká Činaskvíz, neboli kvíz o kapele Činasky. Seš faninka kapely, nebo jen tak náhodou někdy poslechneš nějakou písničku?
2: Jako mám ráda jejich písničky, něco vím, něco nevím, no, takže...
1: Tak schválně.
2: Uvidíme, co mi položíte za otázku.
1: Držíme ti palce, náš Činaskvíz začíná. Tak Laduš, dnešní soutěžní otázka zní... Kolik zlatých slavíků vyhrála Ježiši. Kapela Činasky? Za A. Jeden jedinej, a to v roce 2005. Za B. Ani jeden. A za C. Úplně všechny. Tak která možnost myslíš, že je správně?
2: Kolik slavíků vyhráli, jo? Mm-hmm. Zlatých.
1: Buď jeden v roce 2005, nebo nikdy nic, a nebo úplně všechny.
0: Vždycky všechny.
2: Ty vole, ty slavíku, to vy mi dáváte, jeden, nikdy nic.
1: A nebo všechny?
2: Všechny nevyhráli.
1: To není možný.
0: Jdeme na to dobře vylučovací metodou.
1: Tak buď nikdy nic, a nebo mají aspoň jednoho slavíka na poličce, o kterého se furt perou, kdo ho bude mít zrovna doma. Co myslíš?
2: Tak asi mají jednoho zlatýho.
1: A to je správně.
2: Mě buší srdce, vy mi dáváte. Bože můj, vy mě přivedete normálně na mrtvičku.
1: Ano, Laduš, máš pravdu. Dáváme ti dva lístky na Činasky do Litvínova. A tuhle sobotu si tam s nima užiješ fantastický pětihodinový odpoledne.
2: Já mám takovou radost.
0: To je dobře. Stálo to za to ty nervy.
2: Úplně spocená teda, jako kdybyste mě teď viděli.
1: Hele, hned jak tam budeš, odkyť si Michala Malátnýho a řekni, že chceš ukázat fotku s tím zlatým slavíkem. Přesně. Že jsi ho uhodla v rádiu, tak ho chceš vidět aspoň na fotce, jo?
2: Tak děkuju.
1: A my ti gratulujeme, měj se krásně a dál přejeme krásný odpoledne do Chomutova.
0: Užij si to.
2: Jo, děkuju.
1: Ahoj.
0: Čověče, to byly nervy, ale...
1: A taky pravá nefalšovaná radost, ty vole.
0: Jo, to je pravda, ježišovarja. Rada pro televizní rozhlasové vysílání, ale...
1: My to bereme, to jasně. Jsou prostě emoce. A navíc přidáváme další, protože pozor, soutěž nekončí. Jednak nás další soutěžní kolo čeká ještě zítra vpadla. Mm-hmm. A pozor, taky si Činasky v Litvínově můžete vyhrát na našem Instagramu. Tak nás tam sledujte, jsme tam jako Hit Radio, podtržítko North Music.

0: Do krásného slunečného letního odpoledne tohle prostě sedne jako facka. Becky Hill, Galantis Run. Čtvrteční hit Radio North Music a za chvilku už 3:15.
1: Zažíváme dneska doslova do písmene spocený odpoledne na severu Čech. Před chvilkou se nám tady zapotila Ladu Chomutová, která ale nakonec vyhrála lístky na činasky do Litvínova. No a ve Wimbledonu se pro změnu teďka potí Kája Muchová, přátelé, hraje svoje semifinále a pozor, první set vyhrála. Yes. Takže už je jenom jeden jediný set od toho, aby si zahrála finále legendárního Wimbledonu.
0: A věřte tomu, že zapocený jsme i tady ve studiu,
1: protože no je.
0: Samozřejmě sledujeme. Držíme palce. Takže kam se dneska hrabe fotbal, veď? Všichni Češi prostě koukají na ten tenis. No tak dneska držíme palce. Káje, za chvilku potom po Káje bude hrát taky.
1: Nosková,
0: Linda. Takže možná nás čeká to první český finále ve Wimbledonu. Ne, budeme předbíhat.
1: Já bych předběh.
0: Za chvilku pro vás třeba Måneskin, nebo taky Kamarád, tak díky, že jste s náma.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
8: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
7: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
8: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
7: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plon.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
16: Hit Radio North Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: popracovní pohodička. Pár minut před čtvrtou, The Loneliest na Hitrádiu North Music, kapela Måneskin.
1: To se povedlo.
0: To se velice povedlo. A pokud se vám to taky líbí, kamarádi, tak máte možná stejný vkus jako Angelina Jolie.
1: Jak to?
0: Já jsem nedávno totiž viděla video na Instagramu, kde si to Angelina Jolie se svojí dcerou strašně užívá právě na koncertě kapely Måneskin.
1: Oni mají rádi Måneskin.
0: Jo, a bylo to takový jako strašně hezký, protože si člověk řekne, no, tak je to vlastně, člověk si masa a kostí, taky prostě ráda poslouchá hudbu, taky ráda chodí na koncerty a vysloveně prostě, když se u toho natočili s tou dcerou, tak to bylo takový jako pohlazení po duši.
1: Tak když se to líbí Angelině Jolie, tak mně se to líbí taky.
0: To věděla. To jsem přesně čekala. No tak máš stejný vkus jako Angelina Jolie.
1: Já vím.
0: Ještě chvilku bejt jako Brad Pitt, aby to...

0: One Direction, Story of My Life na Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Znovu připomínám most, Tvrzovou ulici, u Souše tady bourala dvě osobní auta. To stejný taky v Děčíně, kdo míříte na Děčínsko, tak v ulici u Tvrze máme taky nehodu dvou osobních aut. No a dokonce se bourá taky u nás pod Hit Radio Nord Music ve Stroupežnického ulici. V Ústí nad Labem tady nabouralo osobní auto do zaparkovaného auta, takže i tady dejte pozor. Šťastnou cestou, vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Firmy můžou dál kontrolovat naše zprávy na WhatsAppu nebo Messengeru. Prodloužení kontroly dnes schválil Evropský parlament. Cílem skenování komunikace nás uživatelů má být především boj proti dětské pornografii. Podle kritiků jde ale o šmírování lidí. Europoslanci nicméně zároveň odklepli pozměňovací návrh, který výslovně chrání šifrovanou komunikaci. Při dovolenkových cestách si dejme pozor na štěnice. Podle odborníků se vyskytují stále častěji i v lepších hotelech, odkud si je lehce můžeme převést domů. Co je dobré při příchodu na ubytování zkontrolovat, nám poradí hygienička Petra Batok.
7: Štěnice zejména přes den jsou zalezlé, ale můžete vysledovat třeba na pokrývce trus, černé tečky, anebo se podívat i na madraci. Doporučujeme také nepokládat zavazadla do blízkosti postele, je ideální dát třeba na stůl, batoh třeba na věšák, aby se do něj ten hmyz nemohl dostat v případě, že by tam byl.
6: Štěnice se hodně objevují třeba v Itálii nebo Francii. Problémy s nimi má i Praha. O svatbu Taylor Swift je mezi fanoušky až chorobný zájem. Řada z nich si dokonce koupila odpadky, které jeden muž pozbíral v den svatby v okolí arény. Šlo třeba o plastová víčka, nedopalky cigaret, ale i policejní pásku nebo ovulační test. Všechen odpad se včera vyprodal ani ne za 24 hodin. Tenistka Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonském deblu ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Tausendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici 6-7, 5-7. Velké šance stále máme v singlu. Poprvé po 7 letech hrají semifinále Grand Slamu dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Držíme palce.
8: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
9: Podle meteorologů bude teplota na severu Čech už jenom stoupat, to znamená dál počítejte s tím, že bude krásně, že bude modro, že bude sluníčko a teplo. Dneska 22 až 27 stupňů Celsia, zítra až 29.
4: Hit Radio Nord Music.
9: A jedeme dál, pokračuje čtvrteční odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským
0: a Káťou Haplovou. No a pokud se nudíte, kamarádi, medvídka mývala si nekupujte, pořiďte si místo toho spíš aplikaci, kde chytáte kočičky jako pokémony. Jo, i tohle už existuje.
9: Tak za chvíli víc, ale samozřejmě do té doby další hity, třeba Imagine Dragons anebo David Guetta. Krásný odpoledne.

0: Mikrofonu se dneska odpoledne chopili i Imagine Dragons, no a dál vám krásný odpoledne přeje čtvrteční padla na Hit Radio North Music.
1: Kamarádi, znáte aplikaci s názvem CatchCat?
0: Neznáme.
1: Já taky ne. Je to něco jako Pokémon Go. Zkrátka dobře, někdo naprogramoval aplikaci, kde chytáte kočky místo Pokémonu, ale jakoby opravdový kočičky, skutečný kočičky.
0: Jako za vocas, nebo?
1: Ty prostě, jakmile půjdeš někde po ulici, uvidíš kočku, tak ji můžeš vyfotit a nahrát do téhle aplikace. Hmm. A z té kočky se vlastně stane taková herní postavička. Jo, ona získává různý jako úrovně, sběratelský věci a podobně. A vlastně ty můžeš tu kočičku vlastně na základě toho potom sledovat i dál, jestli třeba někdo z těch spoluhráčů ji taky chytil, jestli ji taky jako někde takhle uviděl, ulovil, jak se říká. A jako normálně nesmysly, co se dneska všechno nevymyslí. Jo.
0: To je neuvěřitelné. Ale tak jako proč ne? Doba to umožňuje, technika taky, tak se vymyslela další zábava. Já si spíš říkám z té druhé strany, co si o nás ty kočky musí jako myslet. Jo? Že dřív vlastně naše babičky a naši dědové, ty chodili ven, aby je nakrmili. Ty prostě nešli mističku, dali jí do toho křoví, přišla kočka a nažrala se. A ta dnešní generace prostě běhá za kočkou s mobilem.
1: Přesně, fotí
0: si a pak jí přidělává mašličky nebo něco.
1: Přesně, tak ty potom můžeš sledovat i na mapě, jak se má, jak se vyvíjí.
0: Ty už se úplně zmat, taková micimutr, která už jako něco zažila, ta z toho musí být úplně zmatena, tak dá mi nažrat nebo mě vyfotí.
1: Nemám tu mašličku, přesně. A já si říkám, člověče, jsou země, světové země, kde tahle hra musí jako nabírat šílený obrátky. Třeba takový Turecko, to se s tím musí roztrhnout, ty tel, člověče.
0: Svět se zbláznil.
1: Je to tak.

0: Vzpomínka na Victory, Hotel California, Hit Radio North Music, 16 hodin a 17 minut.
1: A vzpomínat budeme bohužel i dál, a to konkrétně na Bonnie Tyler, která bohužel už taky není mezi náma.
0: I to naše srdíčko se teda rozlomilo na tisíce kousků dneska, když jsme se dozvěděli tuhle zprávu.
1: Obletěla celý svět, je to zpráva hodně smutná. Zkrátka dobře, Bonnie Tyler zemřela. My víme, že měla být na jaře, vlastně tady u nás na severu Čech.
0: Ano, v Třebívlicích.
1: V Třebívlicích ve vinařství Johanové. Měli jsme s ní zažít ten projekt Legendy v Třebívlicích, ale bohužel zdravíčko jí zradilo. Musela pak podstoupit akutní operaci střev. Dokonce šla i do umělého spánku, ze kterého se ještě probudila, ale dneska spatřila světlo světa zpráva, že Bonnie Tyler nakonec umřela v nemocnici v Portugalsku.
0: Takže je nám to samozřejmě strašně moc líto. Takový je bohužel život, jednou tam musíme všichni. Konec
1: to je
0: konců.
1: Pravda. Na druhou stranu myslím si, že si na ní ještě vzpomenem, protože Legendy v Třebívlicích jedou dál. 15. srpna Stacy Lou Bega a čeká nás tam Summer Mambo Festival, takže myslím si, že právě tam bychom třeba na Bonnie Tyler mohli zapomínat.
0: Minimálně, přesně tak. No a minimálně vás taky na tyhle ty koncerty na Legendy v Třebívlicích taky dostaneme u nás na Hit Radio North Music. Stačí jenom být s náma. Díky za to. Hit
2: Radio. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglass. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
8: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr krystal nebo krupici v Byla klubu za 9,90 a Olma máslo v Byla klubu za 22,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Vysoká škola čara kouzel, Lady Gaga a Abrakadabra, čtvrteční hit Radio North Music a za chvilkou půl pátý s vámi padla odpolední show s Káťou a Kamilem.
1: A i sociální sítě už mají léto. Je 9. července a je to logický, začínají se nám objevovat jak na Facebooku, tak na Instagramu první letní fotky, ať už z dovolený, ať už z prázdnin, ať už vlastně odkudkoliv.
0: Přesně, a tak jako jim lehonce závidíme, moje kamarádka je právě teď třeba v Římě, takže ta to tam spamuje od rána do večera, ty máš pizzu a aperoli a kapučína. Já jsem akorát tak jako závistivá. Rozumíš?
1: No a celebrity, ty zas pro změnu dávají Karlovy Vary ze všech stran.
0: Ano.
1: To máte Karlovy Vary, jak jsem byl v opilej, Karlovy Vary, jak jsem spadnul ze schodu, Karlovy Vary, jak jsem spal na lavičce.
0: Přesně tak.
1: Zkrátka dobře, každý si to léto užívá po svým. A i my máme svoje sociální sítě, konkrétně Instagram, kde jsme jako Hit Radio, podtržítko North Music a soutěžíme tam o dobroty.
0: A tam právě teď můžete zažít kousek té Itálie tady u nás v centru v Ústí nad Labem, protože bistro na Lidickém náměstí to právě teď nabízí pravou chuť Itálie.
1: Můžete si tam dát výborný snídaně, můžete tam taky zažít italský speciality na vlastní kůži. Mají dokonce vlastní zákusky, vlastní dorty, samozřejmě kvalitní kafe, italský víno. Prostě je tam Itálie od A do Z a vy za ní nemusíte zaplatit ani korunu, protože my rozdáváme právě na našem Instagramu penízky.
0: Poukázku na... jsem chtěla říct na 100 000 korun.
1: Ty jo, to bych prasknul v tom bistru. Prostě co tady máte tak za 100 000?
0: Ježiši Maria, jsem ale teda ňouma. Poukázku na 1000 korun do bistra na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Takže za tisícovku si myslím, že hele, to budete mít Itálie až po krk, de facto.
1: Soutěžíme celý červenec a vzhledem tomu, že je teprve 9., tak to ještě stihnete. Hit Radio, podtržítko, North Music.

0: Alok, Bruno Martini, Hear Me Now, čtvrteční hit rádio North Music a s vámi odpolední show padla za chvilku 3:45.
1: Kontrolní otázka, milí posluchači. Koušete si nehty?
0: Aha.
1: Jestli jo, tak vám to může být jedno. Ale jestli ne, tak se teďka radši nedívejte na tenis, protože to je takovej nervák, že byste si tím stresem začali kousat.
0: Jo, takhle to myslíš. Jako, můžu to potvrdit, protože my jsme tady de facto skoro potichu, jakmile se vypnou mikrofony. A vždycky slyším jenom...
1: Že na tenise musíš být potichu, rozumíš? Oni jinak nezačnou hrát.
0: Takže my jsme tady opravdu, tohle dekorum dodržujeme i tady ve studiu Hit Radio North Music. Jak to aktuálně vypadá?
1: Strašně. První set vyhrála Muchová 6-2, druhý set vyhrála Goffová 6-1 a třetí set je nerozhodnej 4-4, i když teďka Muchová vyhrála a vede 5-4, takže prostě která z těch tenistek udělá chybu, ta prohraje, končí, jede domů a ta druhá postupuje do finále nejslavnějšího tenisového turnaje na světě, do finále Wimbledonu.
0: To je hustý teda. Jsou to nervy, vej. Pojď, já ti naleju panáka, bude líp.
1: Dík, ale začali hrát plus reklamy.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: léta, nebojím se říct, že bude i toho letošního.
1: Je to možný.
0: Mirai Trips dokola na Hit Radio North Music a přejeme parádní čtvrteční odpoledne.
1: Prostě Mirai, to je fabrika na hity, přátelé. Nejenom, že si je skládá sám pro sebe, ale on to může dát do placu i takhle třeba s polským DJem a je z toho další pecka. A nebo to dá do placu se zlatou slavící Evou Farnou a je z toho zase pecka.
0: Přesně.
1: A o to víc mě šokovalo, že i Mirai si někdy neví rady.
0: Cože?
1: Přátelé, viděl jsem dneska ráno fantastický dokument Neboj, dýchej, čaruj, alias příběh Davida Stypky.
0: Ano.
1: A právě v tomhle tom dokumentu se vypráví o tom, jak Mirai Navrátil, tato fabrika na hity, nevěděl, co ze sebou, nevěděl, co se svým albem, zkrátka dobře, i když to zase celý poskládal, nebylo to ono, a tak musel dojít právě za Davidem Stypkou, který se na to mrknul, poslech řekl, hele, tohle uděje takhle, tohle vynech, tam to přespíve, tohleto, a je to hotový. A bylo z toho hotový album.
0: Občas potřebuješ takovej ten nadhled někoho jinýho.
1: Určitě. Určitě a takovej David Stypka byl, takže přátelé, až bude dlouhej večer a nebudete vidět, co s ním, doporučuji OnePlay, aktuálně dokument Neboj, dýchej, čaruj, neboli příběh Davida Stypky, je to fakt silný a musím říct, že jsem si i pláknul.
0: No, to prostě ten život sám píše, takže třeba dneska večer, když nebudete mít co, tak
1: třeba.
0: Tak si plakněte taky.
1: Pust něco.

0: June Afternoon a Roxette, který nás na Hitrádiu North Music doprovodili do 17. hodiny. Bíbirexa nebo Činasky, to jsou hity, na který se můžete těšit za chvilku. Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodový odpoledne všem řidičům. Jenom upozornění, tady pod Hitrádiem v Ústí nad Labem ve Stroupežnického ulici máme stále nabourané zaparkované auto, takže tady dejte pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
5: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek@poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. U svého praktického lékaře bychom brzo měli vyřídit víc věcí než doposud. Ministerstvo zdravotnictví chce totiž posílit jejich kompetence. Například nám budou moct předepisovat řadu léků, pro které jsme si dosud museli ke specialistům. Požár v centru Zlína už se rozšířil i na sousední budovu, ve které sídlí mimo jiné hlavní pošta a řada soukromých podniků. Informovalo o tom město. Hasičům se plameny v někdejším baťovském továrním areálu stále nedaří dostat pod kontrolu a navíc hrozí, že se budova, kde požár vypukl, bude dál bortit. Na místě zasahuje asi 300 hasičů a pomáhají i dva vrtulníky z bambivaky. Léto nás láká k bazénu, ale nese to sebou i vyšší riziko úrazů. Případy jako zlomená noha nebo vyražený dech nejsou výjimečné. Kdo za nehody na koupalištích vlastně zodpovídá, nám řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele. Jestliže si touto optikou rozebereme oklouznutí na koupališti, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluskému okolí bazénu.
8: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jenom tehdy, pokud by místo neodpovídalo pevně daným normám. Fotbalové mistrovství světa dnes vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel bude mít výkop ve 22 hodin našeho času.
10: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstupy zdarma. Oskarův svět CZ.
11: Jestli jste si na následující dny naplánovali dovolenou, přátelé, tak jste to vybrali, ale ideálně. Má být léto se vším všudy, prostě na severu Čech jenom a jenom sluníčko. Dneska třeba 22 až 27, zítra až 29 stupňů Celsia a dorazí i tropy.
0: Kdy?
11: Brzo.
0: Kolik?
11: Hodně.
6: Hit Radio North Music.
0: Prošel zátěžovou zkouškou. 4 minutky po pátý, odpolední show Padla se vrhá do svého finále, do cílový rovinky. S vámi Káťa Haplová.
11: A Kamil Dílský. No a tu poslední hodinku nám odstartuje Taylor Swift. Zpěvačka, kterou fanoušci tak milujou, že kupovali i odpadky z její svatby. Kelímky, cigarety, dokonce i ovulační test.
0: Ježišemaria.

0: činasky nám budou hrát, dokud je neodvezou ze scény, ale já si myslím, že za chvilku odvezou ze scény mýho kolegu Kamila Bílskýho. S vámi Hit Radio North Music, odpolední show padla a my v přímém přenosu právě teď sledujeme asi možná už závěr semifinále.
1: Ne!
0: A dobře, ano.
1: Ježišmarja, my jsme měli matchball. Kája Muchová měla v semifinále matchball a právě ho mohla proměnit a postoupit do finále, ale nepovedlo se, takže přátelé, je to neuvěřitelné, co se teďka děje ve Wimbledonu, nicméně je to 1-1 na sety, hraje se ten rozhodující třetí set, ten je tak vyrovnaný, že se musel nastavovat super tiebreak a v něm je to teďka 10-10. To je prostě jako, mě odvezu.
0: Takže já si musím, počkej, já si budu googlovat super matchball a tiebreak.
1: Nech to bejt, prostě někdo teďka musí vyhrát o dva balony, rozumíš? A málem jsme to byli my, už jsme jí měli na lopatě, ale bohužel je zase srovnáno 10-10, takže musíme ten nervák vydržet ještě chvilku. Počkej, teď bude určitě setball, je to tam setball matchball, 11-10 vedem.
0: Výborně, tak ještě počkáme chviličku, ať to máme v přímém přenosu.
1: No, oni se jdou teďka utírat, víš, ona to bude schválně ta Američanka zdržovat, protože je teďka v psychický nevýhodě, jo, víš, že tenhle další balon musí vyhrát, jinak prohrála, takže teď to bude chvilku zdržovat, ale přátelé, už je u lajny, už si pinká raketou a tenisákem o trávu.
0: A já tě jdu utřít zatím asi, ne?
1: Ty mě můžeš utírat a já jdu sledovat vítězný balon Káji Muchovi, ano, výborně, první podání se nepovedlo, to znamená, že máme velkou šanci, teďka, pojď Kájo. Obrovská šance, přímý přenos, vpadla na Hit Radio North Music, přátelé, pojďme všichni postoupit do finále Wimbledonu, už se to hraje, holky to pinkají ze strany na stranu, Kája teďka zkouší pravou stranu, levou stranu, forehand backhand Káju, pojď, to už nedoběhne, ještě to, jo, je to tam, dámy a pánové, Kája Muchová je ve finále!
0: Tak jste to měli teda opravdu v přímém přenosu, chudák pes. Tady lítá splašenej. Takže máme to tam, první finalistka je jasná.
1: Jdem se ožrat.
0: Tak ještě jednou.

0: hodin 20 minut, čtvrtek, malej pátek, Hit Radio North Music, Coldplay a Beyoncé.
1: Ještě jednou rádi připomínáme, že česká tenistka Kája Muchová před malým okamžikem v přímém přenosu postoupila do finále Wimbledonu, ale byl to teda infarkt, přátelé.
0: No to byl.
1: Bylo to o zdraví. Tak když jsme u toho zdraví, taky jedním dechem musíme dodat, že prezident České republiky Petr Pavel dnes zveřejnil svůj zdravotní stav.
0: Ale prosím tebe, jak je na tom Petr Pavel?
1: Dobře je na tom. On říká, že si myslí, že je to prezidentská povinnost. I po těch zkušenostech z minulosti, kdy nám občas prezident haproval. Takže je prej dobrý jako nechat se kompletně vyšetřit a pak říct lidem, jak na tom náš prezident je. Takže přesně tohle Petr Pavel udělal a doktoři tvrdí, že je způsobilý bez výjimek.
0: Hezky.
1: Akorát by si měl dát bacha na cholesterol.
0: To je ale hezký, že takovýhle neduch prostě trápí vlastně i prezidenta republiky. To, co máme my všichni, že jo?
1: Cholesterol. Mám pocit, že už si v životě nedá koblihu teda.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
10: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
11: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
10: A co já?
11: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
12: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
17: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Minutku po půl šestý, ladíte hit Radio North Music. Tohle byla růžová Pink Runaway a s vámi odpolední show padla Káťa a Kamil.
1: A protože je dneska čtvrtek, den filmových premiér, tak my vám už za chvilinku budeme hrát, přátelé a kamarádi, filmový trháky, ovšem co se hitů týče.
0: Přesně tak, žádný jako úplně premiéry, zkrátka dobře ty provařený, starý, dobrý filmový fláky, filmový melodie, který znáte, protože i dneska od 18 hodin, to znamená už za chvilku, vám nabídneme v rámci Hit Radia Classic to nejlepší z 80. 90. a taky začátku milénia.
1: Já myslím, že co se ochutnávek týče, nemůžeme začít ničím jiným než Oscarovou klasikou. Ano, dneska večer dojde na Titanic.
0: Minimálně v našem playlistu teda rozhodně. Nebude chybět Celine Dion. Pro nás, dámy, z 90. a začátku toho milénia taky něco ostrějšího.
1: To byla nějaká telenovela tohle.
0: Nějaká, to byl Divokej anděl.
1: Jo, Divokej anděl, máš. Já si to pletu s tou Esmeraldou a s těmadle, jako.
0: To nemůžeš vůbec smíchat dohromady, čověče. Natalia Oreiro taky dneska zazní. No a do třetice všeho nejlepšího jsme vybrali taky dámu.
1: Paní zpěvačku.
0: To teda, s velkým P.
1: Osobní strážce, vzpomínáte na tenhle biják?
0: Jako samozřejmě známější ta pomalejší melodie I Will Always Love You, ale i tohle tam zaznělo v tom filmu. Takže dneska večer máme jasný plány.
1: Těšte se od 18 hodin na Hit Radio Classic, na Hit Radio North Music a na ty největší pecky let 80., 90. a milénia.
0: A říkám si, tohle taky zaznělo v nějakém filmu?
1: Myslíš Queen Radio Gaga?
0: Ano.
1: Tak minimálně ve filmu o kapele Queen.
0: Pane Bachmeister, vy jste ale hlava. A jo, budeme jen rapsody. Tak jo, tak si pojďme dát Queeny od začátku do konce. Radio Gaga, Hit Radio North Music.

0: Shakira Zoo, čtvrteční hit Radio North Music, za chvilku 6:45 a s vámi odpolední show Padla.
1: Za chvilku taky večeře, ne?
0: No ježišmarja.
1: No je, na to se nesmí zapomínat, přátelé. Dodržovat jídelníček se musí a proto vás teďka zveme na pořádnou baštiznu.
0: Pop-up food cirkus Srdcovka, to je festival jídla pro celou rodinu, který se koná už příští sobotu 18. července. Odpoledne u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem, to znamená u krajského úřadu.
1: Jednak se tam představí tři kuchyně a jedna kavárna, konkrétně Fat Fuck, což jsou smash burgery, dále Brloch, který přiveze americký barbecue a míchaný drinky, ja. Taky Philip Wu a Ostrá Asie a k tomu Coffee Up, tedy kavárna s výběrovou kávou a vlastní výrobou dezertů. Takže o jídlo je postaráno, ale to není všechno.
0: To rozhodně není všechno, protože tuhle skvělou baštu, to si samozřejmě dá máma, to si samozřejmě dá táta, babička, děda, klidně, ale my máme taky samozřejmě jídlo pro děti, program pro děti, jako je skákací hrad, fotokoutek, bude tam malování na obličej, to oblíbený malování na obličej. K tomu všemu živá hudba, no a nebude chybět ani náš promotým hit Radia North Music.
1: Tak tahle akce 100% stojí za vaší návštěvu a navíc, kdybyste chtěli ušetřit, můžete si ji užít úplně zadarmo, protože tento týden soutěžíme v LSD, tedy dopoledne mezi 9. a 12. o poukázky na Pop-up Food Cirkus Srdcovka, takže prašule můžete mít od nás a na týhle akci už budete jenom baštit.
0: No a zítřejší vítěz, ten poslední vlastně v naší dopolední show, tak ten dostane dokonce voucher na 2000 korun.
1: 2000 korun?
0: Jo, to je bašta, člověče, pro celou
1: ulici.
0: To
1: můžete všechny stánky vůbec dvakrát.
0: Dobrou chuť.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
10: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
9: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
10: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
9: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Rádio. Hit Rádio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Rose, Bruno Mars, Hit Radio Nord Music a za chvilku 18. hodina, takže my vyrážíme na tuto černou zmrzku.
1: Mňam, proč ne? Víď? Loučíme se gratulací Káje Muchový, postoupila do finále Wimbledonu. Teď už jdeme domů fandit Lindě Noskový a snad si zítra řekneme, že nás čeká český finále.
0: Jo,
1: tak zítra ve tři. Ahoj.

0: náladu. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8, 27,5 km ve směru na Drážďany. U Litoměřic tady stojí porouchaný vozidlo, tak dejte pozor. A ještě dva dny počítejte s omezením na Teplicku v Bílině, v Břežánské ulici u křižovatky s Mírovým náměstím. Tady probíhá oprava povrchu vozovky. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
0: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudim!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. V úvodu skvělá sportovní zpráva, pokud jste to ještě nezachytili. Karolína Muchová je poprvé ve finále Wimbledonu. Po neskutečném utkání nakonec na londýnské trávě přehrála Američanku Coco Gauff 6-2, 1-6 a 7-6. Historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která právě teď otevřela zápas s Ukrajinkou Martou Kostukovou. A teď k dalším událostem. V Česku je bez práce bezmála 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnoty 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vrchní soud pravomocně potvrdil třem chlapcům tresty za pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Loni jim v době činu bylo 16 a 17 let. Jeden z nich dostal 7, druhý 6 a třetí 5 let vězení. Na útoku se předem domluvili. Dvojice 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladíka. Ve Zlíně od rána hoří budova v někdejším baťovském továrním areálu. Dnes rozsáhlý požár uhašen nebude, stále není pod kontrolou. Budova se odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává jen necelá polovina objektu. Nikdo neutrpěl zranění, lidé uvnitř nebyli.
6: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
5: V průběhu večera i noci většinou jasná, polojasná obloha, ranní minima 12 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem desítky. No a pátek bude jasný, polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu 21 až 24 a mírný severozápadní vítr.
7: Co se děje, už víte, byla 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty největší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju. Hit Radio.
8: Yes.

Tohle je jedna z nejzásadnějších rockových skladeb historie. Americká partička z Kalifornie Van Halen a singlovka Jump psal se rok 1984, když tahle písnička spatřila světlo světa a mimochodem se objevila na desce, která se jmenovala úplně stejně 1984. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Hrajeme výběr 80. 90. a hitu milénia. Pokračovat bude Kylie Minogue, On the Night Like This.

0: taky takhle zní čtvrtek. Na Hitrádiu to rozjeli Kayla Leff s jménem Eternal. Záležitost, kterou jsme vám připomněli a hráli jsme pro lepší náladu. Posloucháte Hitrádio Klasik, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Osmdesátky, devadesátky, taky ty největší hity milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem, hledáme pro vás hity, na které se možná trošku zapomnělo a je to velká škoda. A v našem hudebním archivu nesmí chybět ani Enya. Velká pohodička, která nám při čtvrtečním podvečeru říká, zítra už je tady pátek. Tak užívejte.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelné. Krásný.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je jedna z nejkrásnějších písniček 90. Velká romantiárna teď na Hit Radio, skupina Buty Nad stádem koní. Písničku napsal baskytarista skupiny Buty Vítek Rotr, mimochodem syn Marie Rotrové. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my to zase rozjedeme. Nachystaní Cut and Move, Give It Up.

0: další velká pohodička a obrovská klasika Charles Shaw a taky Sylvia Brown, Hold Me Baby. Tohle je hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém se pravidelně vracíme zpátky v čase, abychom nabízeli to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystanou máme taky skupinu R.E.M. Jo, taky tuhle parádu slyšíte v těch příštích minutách na Hit Radio. Imitation of Love, jedna z nejznámějších záležitostí, které ve své kariéře tahle partička představila. Taky Whitney Houston se přihlásí o slovo I'm Every Woman. I to je písnička, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Žil mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak kde pak jste tuhle pohodičku slyšeli naposledy? Možná dlouho ne, a právě proto je to hudební speciál Hit Radio Classic, aby připomněl takové hity jako písnička Blue od Cukera. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium, a to až do 21. večerní.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Další hodinu otevírá irská skupina U2 a singlovka Vertigo. S vámi Michal Pospíchal. Hezký čtvrtek přeju.

0: Sex Bomb. Záležitost, která nesmí chybět na žádném tanečním parketu, na žádné pořádné retroparty. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A kromě těch největších hitů sledujeme taky dění na tenisovém kurtu. Wimbledon už zná své finalisty. A pozor, je to naprostá senzace, budeme přepisovat encyklopedie českého tenisu. Protože ve finále se potkají dvě Češky. Karolína Muchová dnes uspěla, své místo má jisté už od pozdního odpoledne. No a teď je v duelu Marta Koštulková z Ukrajiny a Linda Nosková z Česka. Vyhrála ta, která reprezentuje naše barvy. Čili Linda Nosková je ve finále, bude to úplně poprvé v historii, kdy se tedy ve finále toho slavného Wimbledonu potkají dvě české vlajky. Jedno víme, Česko vyhrálo. Teď se dozvíme, která z těch dvou dam to bude. Pokračujeme taky s těmi největšími hity. Cutting Crew nebo Kate Tracy, tak to jsou interpreti, kteří pro nás mají své hitovky do příštích minut. Dál vám budeme až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Life is too short, tak to je věc, která nám dohrává na Hitrádiu právě teď. Kate Tracy je interpretem zodpovědný za tuhle klasiku. Posloucháte Hitrádio Klasik, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pamatujete si na tu telenovelu Divoký anděl? Natalia Oreiro tam hrála hlavní roli. Taky si tam občas zaspívala. No a naspívala hlavně soundtrack pro tento seriál. Cambio Dolor.

0: Tohle je legendární skupina Toto a singlovka Rosanna. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás do konce hodiny ještě spoustu velkých jmen. Mezi nimi třeba Michael Jackson, ale taky skupina No Name. Děkujem, že jsi. Tak to je singlovka, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut. Taky takhle vám ve čtvrtek večer bude hrát Hit Radio. Užívejte.
1: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
8: Nevíš, kam o prázdninách vyrazit? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.

0: Hudební speciál Hit Radio Klasik je v plném proudu. Tohle je partička Marké a hitovka One to Make Her Happy. Ta nás to vedla až ke 20. večerní.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Ještě 60 minut vám budeme servírovat hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

hodně energická věc, stojí za ní partička Starship, jmenuje se We Build This City. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle písničku můžete slyšet taky z celé řady seriálů, protože se často objevovala nikoliv jako ten hlavní soundtrack, ale třeba v konkrétních epizodách. My pokračujeme v tom nejlepším výběru z 80. 90. a milénia. Za chvilku Prince, Italo Joe a Marky Mark, Happy People. Teď A1, Cold in the Middle. Další skvělá, fantastická věc. Našlapaná energie. Hrajeme pro lepší náladu. Tak užívejte.

Další ikonická, fantastická věc v našem playlistu Prince Ital Joe Marky Mark. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Happy People. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasik v plném proudu a za chvilku nabídne třeba rakouskou partičku Opus Life is Life, to si nenecháme ujít. Taky Shinies pro nás má vzkaz. Tohle je písnička, kterou dobře znáte s velmi chytlavým refrénem I Love Your Smile. Taky to pro vás se budeme mít už za malý okamžik.

krásná věc, Kiss from a Rose a singlovka, za kterou nestojí nikdo jiný než Seal. A light hits the gloom on the green. Velká čtvrteční pohoda na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, tak to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Alice DJ, Celebrate Our Love.

0: hodně pozitivní, energická věc. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Další slibovaná záležitost, takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio, tak doufám, že si užíváte 9. červenec. Máme pro vás něco, čím startovala hudební televizní stanice MTV. Tohle byla vůbec první písnička, kterou odvysílali, a taky to byla písnička, kterou se loučili, když končili s tím formátem klasické hudební televizní stanice, jak ho známe. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut tady u nás na Hit Radio.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Hit Radio.

Tohle byla Maggie Reilly s fantastickou písní Every Single Heartbeat. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a budeme se loučit, protože už se blížíme k finále, 21. hodina se nachýlila. Pokračovat s hudebním speciálem Hit Radio Classic budeme zase zítra úderem 18. večerní, kdy vám další 3 hodiny budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. No a dnes se musíme rozloučit trošku jiným způsobem, protože celý svět letěla zpráva o tom, že nás opustila zpěvačka Bonnie Tyler, tak jako čest pro ní teď hrajeme hitovku, která se opravdu zapsala do té hudební historie a která by tady v Hit Radio Classic určitě měla zaznít. Toto Eclipse of the Heart.

Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Rádio Nord Music.